železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Do zoo a to té na jihu Moravy Hodonínské se podíváme. Ano, chvilku klidu zřejmě nemá šestiletá lvice v Hodonínské zoo. Už několik týdnů se totiž stará o dvě lvíčata, která momentálně pobíhají po výběhu, hrají si a zvědavě zkoumají okolí. Jejich roztomilost, tak ta je samozřejmě velká. A vy ji můžete vidět i samozřejmě, pokud se vydáte teď o prázdninách. Tak si to užijte, do zoo Hodonín se podívejte. My se podíváme do světa dalších hitů. Jarek Hemala pře hezký poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: for another.
1: Vrací se sisly zpět do přírody a i to probereme teď ve vysílání krokodýla. Ano, brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili zpět do přírody část odchovaných sislů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety, no a teď opět další byli vypuštění hlodavci. Tak, ať se jim daří, no a teď vám ať se daří a příjemně si užíváte Hejty krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: rád.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Dal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěkně.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. BB Rexa a Faithless.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, ladíte Radio Krokodýl i na startu 32. týdne. To je tak, když člověk je do práce a ještě si nestihne otočit kalendář. Činím tak teď, takže 32. týden, pondělí 3. srpna, právě dnes, právě teď. Miluše, Milušky, dneska slaví svůj svátek. Děvčata, my samozřejmě gratulujeme. Samozřejmě mrkneme taky na další dny, abyste věděli, koho tenhle týden neminout. Zítra je to Dominik, ve středu Kristian, ve čtvrtek Oldřiška, v pátek Lada, v sobotu Soběslav a v neděli bude slavit Roman. Nezapomenout. Jak máme venku? Celkem teplo. Pařák, víkend za námi, už teď tam máme 20 stupňů v centru Brna. V Jihlavě tam mají o něco chladněji, tam mají, dejme tomu, 15 stupňů. Dneska to bude opět ty teploty atakovat teplotní rekordy. Odpoledne se čeká až 39 stupňů. Pokud v téhle chvíli vyrazíte někam na silnice, tak dejte pozor, vypadá to, že na 50. na D2, kilometr 53 ve směru k Brnu došlo k první nehodě nákladního auta, blokován je jeden jízdní pruh. Jeden jízdní pruh je také blokován na D1. Ve směru na Prahu, kilometr 170, je tam odstavený autobus. Je v tom nejpomalejším třetím pravém pruhu, takže nákladňáky celkem prudce vybočují do levého. Dejte tam prosím pozor. A vypadá to, že ještě hasiči vyjeli odstraňovat u obce Úsuší padlý strom přes vozovku, tak tam taky pozor. Jako není to pravda nejfrekventovanější silnice, je to mezi Bohančicemi a Deblínem, ale přece jenom dejte pozor. Druhý poločas prázdnin začal. Ano, tak dětem říkám, že už se to blíží, jestli to nějak změní vaše konání, vaše dění u vás doma, ale zkrátka tak to je. Přátelé, dobré ráno, dobrý den, ať se nám daří úplně všem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 hodin 42 minuty k tomu. Pokud jste v téhle chvíli už vstali, tak vyvětrejte, jak můžete, a pak to zase zamachlujte. V téhle chvíli je tam celku příjemně. V centru Brna máme 20 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 18, Břeclav 18,5, Znojmo 18 a ve Žďáru je 17 stupňů. Takže vyvětrat pořádně a pak určitě zavřít, protože dnešní teploty budou opět velmi vysoké. Na severu v úvozovkách jen kolem 34, jinak 36 až 39 stupňů. Na jihu kraje se při přechodně zvětšené oblačnosti odpoledne a večer může vyskytnout nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Tak, dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Děkujeme vám.
4: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 59 a čtvrt minuty. Dobré ráno, dobrý den. Začíná nám 32. týden. Máme pondělí 3. srpna. A ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Petra Papančevová.
1: A Tonda Kala, hezké ráno. A majitelé by svým psům měli důkladně kontrolovat tlapky. Proč, uslyšíte za chvilku.
0: Co si dáme po 6. hodině? Například Britney Spears. Taky Ray. A bude i Michal Hrůza. Co dnešní počasí, čeká nás opět velmi horký den. Co se týče aktuální teploty, tak v centru Brna máme 20 stupňů, 21 máme v Tuřanech, v Kyjově je 22, v Břeclavi necelých 19 a 18 ve Znojmě. Odpoledne se čeká na severu kraje 34, jinde 36 až 39 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přestavba mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně za 3,2 miliardy korun pokračuje. Za 10 měsíců od začátku prací stavbaři vyhloubili skoro 100 tisíc kubíků zeminy. Nová křižovatka by v novém dvoulístkovém provedení místo komplikovanějšího čtyřlístkového měla řidičům začít sloužit příští rok v listopadu. Majitelé psů by jim po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky. Zejména ve městech se totiž daří ječmenu myšímu, jehož osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Pokud však osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 tisíc eur v balíčcích pochází z trestné činnosti. Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Grécky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu 6-0. Do turnaje Češi vstoupí dnes ve 21 hodin proti Američanům.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme také na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně je na silnicích prozatím klid. Pozor ale dejte na dálnici D2 na 53. kilometru z Bratislavy na Brno, kde boural náklaďák, doprava tam zpomaluje. S kolonou už počítejte na cestě z Uherského Hradiště na Brno před nájezdem na D1 u Holubic a na Znojemsku na příjezdu do Těšetic od Prosiněřic. Stojí osobní vozidlo po nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Čerstvá nehoda je hlášená ze Znojma, křižovatka ulic Průmyslová Uhelná. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině ranní a i dnes se bude osvěžení zadarmiko hodit. Čekají nás velmi vysoké teploty. Tak kde jsme rozdávali v pátek a kde budeme dneska, to zjistíme už také v této hodině. Vám všem dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut. Co se stalo zajímavého 3. srpna? Například v roce 1618 byl zahájen Moravský sněm v Brně. Jehož se účastnil i Ferdinand II., který žádal stavy o povolení k průchodu císařského vojska do Čech a o polovinu jejich vojska. Stavové mu vyhověli jen v první žádosti. A v roce 2016 vstoupilo v účinnost nařízení v Praze, které vyloučilo provoz osobních přepravníků, zejména Segwayů, ze širšího centra Prahy. Co zmíní ze světa? Třeba rok 1492, kdy Krištof Kolumbus vyplul z jeho španělského přístavu Palos na svoji první objevitelskou výpravu. V roce 1778 bylo v Miláně otevřeno divadlo La Scala. V roce 1857 Louis Pasteur na přednášce pro francouzské výrobce alkoholu zveřejnil ucelený soubor poznatků o kvasinkách a mikrobech, čímž de facto založil nový vědecký obor kvasné chemie pro moderní potravinářství. V roce 1914 v rámci první světové války Německo vyhlásilo válku Francii a napadlo Belgii. V roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně v běhu na 100 metrů zvítězil americký sprinter Jesse Owens. Na této olympiádě získal celkem 4 zlaté a v podstatě Adolfo Hitler, který to bral jako propagaci bílé rasy, dal najevo, že to až tak úplně nebude. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Například zpěvák Štefan Margita, ten dneska slaví 70. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Tak je to Miluše a také Mirtil a také Auracián. Tak toho neznám ani jednoho, Milušku taky znám několik. Gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: 6 hodin 20 minut tomu Britney Spears dospívala. Musím se přiznat, jak tady lehce pofukuje vítr. Ne, že by mi byla zima, ale je mi velmi příjemně na záda, jak to okno
1: táhne. Táhne tě za krk.
0: Přesně tak. Udělejte to samé, otevřete, vyvětrejte, zatím je tam jenom 20 stupňů. I když u Kyjova mají už 22,5, odpoledne nás čekají velmi vysoké teploty. Na severu kraje lokálně kolem 34, jinde 36 až 39 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, dnes odpoledne začne druhá část festivalu Planet Brno, potrvá do neděle. Za příznivého počasí budou na Kraví hoře k vidění letos už podruhé obří nafukovací modely vesmírných těles. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Archeologové v Amazonii našli stopy vyspělé starověké společnosti. Jde o necelých 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země. Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
2: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Máme přesně 6:30 a i dnes nás čeká velmi horký den a i dnes vás budeme osvěžovat. Čím vás budeme osvěžovat?
2: Každý den vám rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj, vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen.
1: Kde jsme třeba osvěžovali v pátek?
3: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
4: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
5: Děkujeme za osvěžení.
6: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
7: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodýl, které každé ráno při práci poslouchám.
3: No a Markétka umí španělsky.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Krásný pozdrav ještě na závěr. Dneska nás můžete pozdravit jakoukoliv řečí budete chtít odpoledne na brněnské náplavce, kde budeme rozdávat osvěžení zadarmiko.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně je na silnicích prozatím klid. Pozor ale dejte na dálnici D2 na 53. kilometru z Bratislavy na Brno, kde boural náklaďák, doprava tam zpomaluje. S kolonou už počítejte na cestě z Uherského Hradiště na Brno před nájezdem na D1 u Holubic a na Znojemskou na příjezdu do Těšetic od Prosiněřic. Stojí osobní vozidlo po nehodě.
1: Pozor dejte ve Znojmě v Průmyslové ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s motorkou, na místě se zasahují záchranáři. A pozor také na D1 ve směru na Vyškov, kilometr 221, stojí porouchané auto a blokován je pravý jízdní pruh, tak tam dejte pozor. Jinak doprava po D1 je Lehulince, pomalejší až tady těsně před Brnem, myslím tím od Vyškova, a po D2 k Brnu je to taky maximálně na 5 minut. Zdržení. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a jižní Moravu.

0: slova, že je sprostý. Říká škaredý slova, že se chová moc drze.
1: Třeba jako Ondra Ševčík.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 6 hodin 40 minut k tomu, jak máme venku, tak pokud se dobře dívám, tak v téhle chvíli je nejtepleji ve Strážovicích u Kyjova. Tam už mají 23,5 stupně. My se v Brně držíme zatím na 20, ale odpoledne nás čekají opět tropické teploty. Na severu kraje lokálně je kolem 34 stupňů, jinde 36 až 39.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic, při které v noci na sobotu zemřely 2 ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze 3 zraněných. Znojmo po 2leté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému. Lidé se mohou na jeho představení přijít podívat 27. srpna od 17 hodin do centra jízdárna a mohou vznášet své připomínky. Severovýchod Egypta dnes zasáhlo zemětřesení. Půda se otřásela silou 5,4 stupně. Oběti ani škody zatím nebyly hlášeny. Robert Reichl povede do nové sezóny hokejisty Litvínova jako hlavní trenér. 55-letý bývalý vynikající útočník už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: O tomhle to půjde zcela určitě 10 minut před sedmou.
3: Svět Formule 1 si v sobotu připomněl 50 let od jedné z nejděsivějších nehod své historie. Při velké ceně Německa tehdy havaroval legendární Niki Lauda. Z hořícího auta se ho podařilo zachránit na poslední chvíli. Přesto se už po 6 týdnech s těžkými popáleninami vrátil zpět na závodní okruh. Titul mistra světa mu sice tehdy vyfoukl James Hunt, což zachytil taky známý film Rivalové, ale Niki Lauda si vše vynahradil. Získal celkem 3 tituly mistra světa a na Formuli 1 nikdy nezanevřel. Niki Lauda zemřel 20. května 2019 ve věku 70 let.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Lady Gaga nám tak trošku čarovala na krokodilu, to bylo jí abrakadabra, bude 7 hodin, na krokodilu budou další zprávy a ty má Petra, dobré ráno.
1: Hezké ráno a na Špilberk si lidé nově mohou zajet taky autobusem, i o tom za chvilku.
0: Po 7. Bruno Mars a Rosie. Rick Astley. A taky Slza, Holomráz. Co se týče počasí, nás nečeká holomráz, ale řekl bych demoverze pekla. Zatím tam v téhle chvíli máme 21 stupňů, u Kyjova už mají skoro 24. Příjemně se ještě ochladí ve Žďáře, tam mají stupňů 17, ale odpoledne na severu kraje 34, jinde 36 až 39 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Špilberk se lidé nově dostanou pravidelně autobusem. Dopravní podnik města Brna tam každý den vypravuje linku 80, která propojí zastávku Česká s Hradem. Nové spojení má usnadnit cestu návštěvníkům i lidem se sníženou pohyblivostí. Od srpna nabývá účinnosti novela zákona, která seniorům umožňuje, že mohou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, jež museli vrátit státu. Debatuje se i o tom, že by lidé místo do cenných papírů mohli investovat do různých tuzemských projektů. Peníze ze spoření by tak mohly pomoci třeba s výstavbou zdravotnických zařízení. Do České republiky se blíží polník jasanový, jeden z nejvíce nebezpečných škůdců evropských jasanů. V červnu byl spatřen v Maďarsku a na Slovensku. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto vyzývá veřejnost k hlášení podezřelých nálezů. Jeho kovové modrozelené tělo měří 8 až 14 mm. Skokan na lyžích Roman Koudelka se i ve druhém závodě letní Grand Prix dostal do nejlepší desítky. Na sobotní pátou příčku, která byla jeho nejlepším výsledkem v tomto seriálu od roku 2018, v polské Visle navázal 7. místem. Od stupňů vítězů ho dělilo téměř 8 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na plnící se silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už pozor na dopravní nehodu na Bratislavské ulici v centru před kolištěm. Trochu to tam zpomaluje. S 5-kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Na 0,5 kilometru stojí kamion s poruchou. Silný provoz je také na dálnici D1, konkrétně před exitem 196 u Brna na cestě z Prahy a mezi Vyškovem a Brnem u Holubic. A v úseku téměř 3 kilometrů počítejte se souvislou kolonou ze Svitav na Brno za obchvatem Černé hory. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Musím říct, že kolona na D2 k Brnu se výrazně prodlužuje. V téhle chvíli už je tam zdržení nějakých 25 minut, tak s tím prosím počítejte. Během chvíle tady bude pro vás připraven brněnské Handec a budeme hrát o dvě vstupenky na představení Kůň, pátý element. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10,5 minuty je tady brněnské Hantec, co dneska hrajeme. Máme tady pro vás dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. A pokud máte zájem, můžete volat právě teď 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkujeme, nashledanou, nikdo tam nebyl, dobře. Tak tedy, na co se to Žanek ptá, co dneska máte rozlousknout?
2: Gomedy, co to znamená, když je někdo zrali na šaškic?
1: Když je někdo zrali na šaškic.
3: A já výjimečně vím.
1: Jo, tak schválně, co posluchači? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka.
1: Dobrý den, Jirko. Co vy jste zrali na šaškic?
4: To ne.
1: To ne, a co to podle vás je?
4: Léčebná, kde jsou jakoby
3: blázinec. Blázinec.
1: Jasně, tak v podstatě jo, Žanek to určitě...
4: Jo.
2: Když někdo zrali na šaškic, to znamená, že je ve špatné psychické kondici.
1: Ano, slušně řečeno takhle. Tak jste vyhrál dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Gratulujem.
4: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu

0: Tak tohle byl Rick Astley tady u nás na Radiu Krokodýl. 7 hodin 18 minut úplně přesně, jak to dneska vypadá a bude vypadat s počasím. Největší teplo je ve Strážovicích u Kyjova, tam už mají 24 stupňů, my v centru Brna máme 21,5. Odpolední teploty budou ale vysoké. Na severu kraje kolem 34, jinde 36 až 39. Odpoledne a na večer se možná může vyskytnout nějaká přeháňka nebo bouřka, tak na to dejte pozor.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. O 100 nehod víc než loni za stejné období. To je policejní bilance července na jihomoravských silnicích. Podle policie to může souviset i s vysokými teplotami, kdy řidiči můžou kvůli únavě ztrácet pozornost. Opravované náměstí Svobody ve Znojmě je znovu plně průjezdné. Stavební práce tam začaly loni v polovině září. Kompletní dokončení přestavby náměstí se očekává na konci srpna. Kvůli lesnímu požáru u města Spokane v americkém státě Washington muselo domovy opustit asi 60 tisíc lidí. Plameny zničily na 600 budov. Případné oběti nejsou zatím hlášeny. Americký tenista s českými kořeny Sebastian Korda se po 4 měsících trápení s bolestí zad podrobil menší operaci. Naposledy hrál v březnu turnaj Masters v Miami. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
0: 10,5 minuty a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
6: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sunnydayfest.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
12: Migové,
11: Harley,
12: Single X,
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Když se řekne osvěžování, co si tak pod tím můžeme představit? Co to vlastně rozdáváme osvěžujícího?
2: Každý den od nás dostanete 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen.
1: A kde jsme třeba rozdávali v pátek, jak vám chutnalo?
3: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
4: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
5: Děkujeme za osvěžení.
6: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
7: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodil, které každé ráno při práci poslouchám.
3: No a Markétka umí španělsky.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Krásný španělský pozdrav a dneska nás můžete zdravit taky, třeba kdy budeme rozdávat odpoledne na brněnské náplavce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Jakub.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už pozor na dopravní nehodu na Bratislavské ulici v centru před kolištěm. Trochu to tam zpomaluje. S 5-kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Na 0,5 kilometru stojí kamion s poruchou. Silný provoz je také na dálnici D1, konkrétně před exitem 196 u Brna na cestě z Prahy a mezi Vyškovem a Brnem u Holubic. A v úseku téměř 3 kilometrů počítejte se souvislou kolonou ze Svitav na Brno za obchvatem Černé hory.
1: Pojďme vyrazit na jihozápad od Brna mezi Luděnicemi a Jezeřany Maršovicemi. Na křižovatce se tam stala nehoda 2 osobních aut. A pozor tak ještě dejte na trase z Černé hory mezi Svitavami a Brnem u Černé hory stojí odstavený nákladák, tak tam dejte pozor. Přejem šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:58, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: A zeptali jsme se jich, kdo je to farář.
3: Farář, to je takovej pán, když se narodí miminko, tak ho pokřtí.
4: To je takový pán, když se třeba jako narodí miminko a je spadne s tou maminkou, tak jim utřihne ten pupík.
5: Pan farář je takový pán, který tam pokřtí to miminko, udělá mu na hlavě kříž a taky se za něho pomodlí.
6: Já k němu chodím do kostela a já vím, co dělá. On se modlí za všechny, co umřeli.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 4,5 minuty před 3/4 na 8 už máme v centru Brna skoro 23 stupňů, skoro 25 mají ve Strážovicích u Kyjova, Břeclav hlásí 20,5, Hodonín taky, tam už je skoro 21, ve Znojmě mají 20 stupňů, ale odpoledne ty teploty budou opět velmi vysoké. Na severu kraje lokálně kolem 34, jinde 36 až 39 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno. Ode dneška do pátku budou zavřené 50-metrový a relaxační bazén i wellness za Lužánkami. Důvodem je výměna zastaralého oběhového čerpadla. Od 6. do 19. srpna bude zavřené taky lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Na Špilberk se lidé nově dostanou pravidelně autobusem. Dopravní podnik města Brna tam každý den vypravuje linku 80, která propojí zastávku Česká s Hradem. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra. Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. 26-letý Tomáš obsadil 7. místo. O 3 roky mladší Matyáš byl 9. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
5: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 8 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: A víkendové případy nám teď představí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. V pátek strážníci v Kněžické ulici kontaktovali řidiče, z jehož nákladního auta několik lidí vykládalo papíry, dřevo a další odpad přímo na ulici. Případ hlídka předala do správního řízení, kde za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do 25 milionů korun. V Černovicích v sobotu ráno strážníci dopadli mladíka, který prý přelezl více než dvoumetrovou zeď a jen v trenkách se koupal v cizím bazénu. Potom podle majitele kopal do prosklených dveří a dobýval se do domu. Se nadýchal přes 2 promile a svoje chování neuměl vysvětlit. Teď mu hrozí vězení. Prchajícímu nepoctivému zákazníkovi na Vinohradech stáhl pracovník ostrahy jeho batoh s ukradenou drogérií a strážníci zjistili, že uvnitř je i doklad se jménem a příjmením. Muži tak navzdory útěku hrozí za majetkový přestupek pokuta do 50 tisíc korun. A v Bystrci strážníci zasahovali u cestujícího, který prý ohrožoval řidiče autobusu i pasažéra, který se ho zastal. Agresivní muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví. Takové byly vybrané případy. Městské policie Brno přeji příjemný poslech.
2: Děkujeme a to byl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno, každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
3: Tři čtvrtě minuta schází do 8 hodiny ranní, posloucháte Radio Krokodýl. Teď nám řekne Petra, co nachystala do zpráv na 8.
4: Hezké ráno a už tenhle týden si možná budeme moci koupit burčák, tak i o tom za chvilku.
3: Co dáme po 8? Justina Timberlakea. Fun Factory. A budou i vohnouti. V centru Brna už máme 23 stupňů, teplota nám začíná celkem stoupat a odpoledne nastoupá do výšin, které nejsou úplně pro někoho příjemné. Na severu kraje kolem 34, jinde 36 až 39 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Burčák z nejranějších odrůd si budou moci lidé na jihu Moravy koupit zřejmě tento týden. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem. Podle zákona se smí burčák prodávat od 1. srpna. V minulých letech byl k dispozici obvykle mezi 5. a 20. srpnem. Znojmo po dvouleté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele a návštěvníky. Začít se má v historickém centru a postupně se systém rozšíří do dalších částí města. Lidé se mohou na představení systému přijít podívat 27. srpna od 17 hodin do centra jízdárna a mohou vznášet své připomínky. Kubánské zdravotnictví svého času jedno z nejlepších v Latinské Americe se potýká s krizí, kterou letos bezprecedentně zhoršilo americké ropné embargo. Každodenní výpadky elektřiny, často spojené se zastavením dodávek vody, postihují také nemocnice, které i proto mají na čekacích listinách na chirurgickou operaci přes 100 000 pacientů. Robert Reichl povede do nové sezóny hokejisty Litvínova jako hlavní trenér. 55-letý bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Postupně se zlepšuje situace na příjezdu do Brna ze Slovenska po dálnici D2. Momentálně je kolona od 3. kilometru. Dlouhé zdržení v koloně ale zůstává na cestě přes Modřice směrem na Želešice. Boudalo se na sjezdu z D1 u Brna směr od Vyškova na Vítežskou ulici u Starého Lískovce a doprava tam zpomaluje. A kilometrová kolona je na Kněžické ulici do centra před sjezdem na Veslařskou. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stále.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině ranní, Petra přepočítává peníze a uvidíme, k jaké částce se dostane. Troufám si říct, že to bude něco přes 114 tisíc. Ano, o tolik budeme hrát během chvíle tady u nás na Krokodýlu. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mi dejte zkrátka samotný rum.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut k tomu máme tady pro vás připravenou velmi pěknou částku.
2: 114 tisíc a 350 koruny. Kdo neví, 114 150 korun.
1: Právě teď uvolňuji telefonní linku 600 300 303. První, kdo se dovolá a zvuk prozradí, peníze bere. Rádio Krokodýl, dobrý den. Haló? Děkujeme. 954, končil ten telefon, to jen tak jako pro vás, abyste viděli, že jste se dovolali, ale vlastně nedovolali. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, hej Honza.
1: Dobrý den, Jane, jaký byl víkend?
3: Bezvadný.
1: Tak to je dobře.
3: Trochu jsme se pařili, že jo?
1: No tak co taky v tom vedru dělat jiného? Co máte pro nás za pěkný tip, který jsme ještě neslyšeli?
3: Tak mě to připomínali při pítku o sebe ťukají skleničky.
1: Jo, takhle jdeme pařit i teď,
2: dobře. No to dobře. Ze
1: Tak si jdeme teda ťuknout, jak říkáte.
3: Víš, je ten přípitek?
1: Jasně, jasně, slyšeli jsme arbitr taky. A ten se vyjadřuje takto.
2: Tak přípijet na výhru se ještě nebude.
1: Bohužel, je nám líto. Mějte se moc hezky.
3: Tak si naslyšenou.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Fun Factory a Celebration na rádiu Krokodýl 19 minut po 8 hodině, kdy nám teplota začíná stoupat. Pokud jste větrali, tak už bych možná i zavřel. 24 stupňů už máme teď v centru města Brna. Chladněji o něco je ve Žďáru, tam mají 22, já vím, to není o moc míní. Odpoledne bude velké teplo, na severu 34, jinde 36 až 39 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno, dnes odpoledne začne druhá část festivalu Planet Brno, potrvá do neděle. Za příznivého počasí budou na Kraví hoře k vidění letos už po druhé obří nefukovací modely vesmírných těles. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců roku. V pololetí byl schodek 183,6 miliardy korun. Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, včera zemřeli dva lidé. Řek a Dán, posádka druhého vrtulníku, kterou tvořil Řek a Brit, přežila. Příčina srážky je předmětem vyšetřování. Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Jižní Moravu.
1: 8 hodin 30 minut k tomu, dnešní teploty 39 znamenají, tedy předpovídané, že se to osvěžení bude hodit. Co rozdáváme za osvěžení?
2: Dostáváte od nás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen.
1: No a když se rozdává, tak vám taky chutná. Kde jsme rozdávali v pátek a jak vám tam chutnalo?
3: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
4: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
5: Děkujeme za osvěžení.
6: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
7: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodil, které každé ráno při práci poslouchám.
3: No a Markétka umí španělsky.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Takhle se rozdávalo v pátek na Biotopu Brno Jih a dneska nás neminete odpoledne na brněnské náplavce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Postupně se zlepšuje situace na příjezdu do Brna ze Slovenska po dálnici D2. Momentálně je kolona od 3. kilometru. Dlouhé zdržení v koloně ale zůstává na cestě přes Modřice směrem na Želešice. Bouralo se na sjezdu z D1 u Brna směr od Vyškova na Vítězskou ulici u Starého Lískovce a doprava tam zpomaluje. A kilometrová kolona je na Knínické ulici do centra před sjezdem na Veslařskou.
1: Pozor taky dejte na D2. 7,5 kilometr ve směru k Brnu je tam odstavený nákladák a v Brně máme uvízlý nákladák v ulici Jeneveniova, takže tam je to neprůjezdné. Šťastnou cestu!
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: A našich nejmenších se ptáme, kdo je to gladiátor.
3: Ten je třeba nějaký voják, který byl na těch válkách. Že je to třeba nějaký král, který vládl předtím, když ještě nežili prezidenti.
4: Že má takovou helmu, má takovou pistol malou a bojuje.
3: Třeba, že má kraťase a opravuje stroje.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Kabáty jsme se na Krokodilu vydali na sever, tak se tam můžeme vydat i s počasím. Jaké tam jsou teploty? Třeba Moravská Třebová hlásí 21 stupňů. Ano, tam je chladněji a chladněji bude v podstatě celý den. I když, co je to chladněji? V Brně máme 24 a na severu odpoledne maximální teploty 34 stupňů. U nás na jihu Moravy 36 až 39.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno, ode dneška do pátku budou zavřené 50-metrový a relaxační bazén i wellness za Lužánkami. Důvodem je výměna zastaralého oběhového čerpadla. Od 6. do 19. srpna bude zavřené taky lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Webové stránky Státního zdravotního ústavu v sobotu večer napadly hekři. Nedostupné budou minimálně dalších pár dnů. Opravované náměstí Svobody ve Znojmě je znovu plně průjezdné. Stavební práce tam začaly loni v polovině září. Kompletní dokončení přestavby náměstí se očekává na konci srpna. Americký tenista s českými kořeny Sebastian Korda se po 4 měsících trápení s bolestí zad podrobil menší operaci. Naposledy hrál v březnu turnaj Masters v Miami. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
8: www.klimastyle.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
14: No je to nejlepší po ránu.

0: Přejeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 9 hodin. Máme tady jednu povedenou rodinku.
2: A představí nám ji policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Bez povšimnutí projít okolo neobvyklého páru s malým dítětem nemohl náhodný kolem jdoucí na Znojemsku. Rodinka odpočívala přímo v příkopu u silnice. Rodiče i přes odpolední hodinu tvrdě spali, zatímco si jejich malá dcera hrála na přímém slunci. Po telefonátu na tísňovou linku vyrazili neobvyklou situaci prověřit policisté z Moravského Krumlova. Po probuzení rodičů se však ukázalo, že za jejich únavou nestálo pouze horké počasí. Oba byli silně pod vlivem alkoholu. Muž nadýchal neuvěřitelnou hodnotu přesahující 5 promile, žena pak téměř 3,5 promile. S tak vysokými hodnotami nemohla hlídka rodinu na místě ponechat. Policisté proto intoxikovaným rodičům přivolali záchranáře a o malé děvčátko se musela postarat pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: To byl policejní mluvčí David Chaloupka.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Tak to byl Neil Diamond tady u nás na Krokodilu. Za minutu bude 9, máme pondělí 3. srpna, startuje nám 32. týden. Miluše dneska slaví svátek. Gratulujem ze studia Krokodila, hezké dopoledne přejí Petra Papančevová.
1: A Tonda Kalá, hezké ráno, dopoledne už. A skončila platnost některých občanských průkazů, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: Po 9. nás čekají 90. v 9, jako třeba Mr. President. Rednecks. A taky bude nek. Čeká nás dneska velmi horký den. Už 26 máme v centru Brna. V Podivíně kousek od Břeclavy už mají 27,5. Odpoledne se čeká na severu maximálně 34, jinde 36 až 39 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský hudební festival Spielberg letos osloví nejen posluchače klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Nabídne hudbu z počítačové hry Kingdom Come, jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Festival se koná od 17. do 23. srpna na Velkém nádvoří hradu Spielbergu. Skončila platnost některých občanských průkazů. Jejich výměna se týká občanek, které byly vydané do 30. června 2000 a je na nich uvedena platnost bez omezení. Lidé, kteří si nestihli do tohoto data požádat o jejich výměnu, by tak měli učinit co nejdříve.
3: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Nedostatek místa pro tréninky i soutěžní utkání sportovců by v budoucnu mohla ve Vyškově vyřešit nová sportovní hala, na kterou vzniká studie. Sportoviště ve městě jsou na hraně kapacit. Nová hala nabídne herní plochu o velikosti 46x26 metrů, šatny pro sportovce nebo tribuny pro diváky. Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. 26letý Tomáš obsadil 7. a o 3 roky mladší Matyáš 9. místo.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má Jakub.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Klášterské ulici poblíž Komárovského nábřeží stojí porouchaný náklaďák a částečně to tam blokuje. Projíždíte kolem opatrně. Boural se na Kalové ulici u křižovatky s Dornichem. Komplikace a zdržení v koloně hlásí řidiči z obou směrů na Zvonařce u Dornichu. Kolona na zhruba 5 minut je také na Poříčí do centra před Vídeňskou. A momentálně pozor na dálnici D1 u Brna na cestě z Vyškova. Na 200 kilometrů došlo k nehodě a doprava tam zpomaluje. Dále ale čekejte silnější provoz až po dopravní omezení na 196. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tylšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 9. hodině. Miluše, Miluška, Milča, nevím, jak všelak jim říkáte, tak právě ty dneska slaví svátek. Tak jim gratulujem, přejem hezké dopoledne a pro všechny jsou tady 9:90.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného. Been married long time ago.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Tak o ten si píšete na mailovou adresu program@krokodil.cz. Dneska napsala Milena z Brna. Ahoj krokodýle, vím, že jste o víkendu slavili ve vysílání 32 let Rádia Krokodýl. Tak poprosím písničku Tork, nebo od Torku, od tanečního orchestru Rádia Krokodýl s názvem Roztržitý policista. A bude to pro vás, ráda vás poslouchám. Milena z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Taneční.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Dlouho jsem neslyšel dostatečného policistu, tady u nás na Krokodýlu. Naspíval to Honza Kolařík a říkal jsem si, to je tak úžasný text, co ten Jeník vymyslel. Co počasí, no to je taky úžasné. Říkáte si, jak dlouho to bude trvat? Tak já se tady dívám na podrobnější předpověď, která je až do čtvrtka. Jestliže má být dneska nějakých 39, zítra 38, říkáte, a jak bude dál? Ve středu 35 až 39, ve čtvrtek to se ochladí. 37. Ale ne o moc. Jinak samozřejmě hrozí z toho také srážky. Samozřejmě z toho tepla můžou být velmi lokální, takže to nebude žádná oblačnost, žádná fronta, která se dá předpovídat, která půjde od někud někam. Budou to velmi lokální srážky, uvidíme, jak moc budou intenzivní. Přátelé, dovětrat a zavřít, teda nevím, kolik je u vás doma, jestli se to stále vyplatí, ještě větrat, pokud ano, klidně, ale venku už nám ta teplota vystoupala celkem hodně vysoko, máme tam nějakých 26. Tak prosím, dejte na to pozor. 9 hodin 19 minut. Úplně přesně.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
9: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
11: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 10 000 maniaků za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. I dnes je pro vás připraven. Co můžete vyhrát? Mám tady pro vás dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, Mirek z Brna.
1: Ahoj, Mirku, jedeš v autě, předpokládám?
2: Jsem v autě, ano.
1: V koloně?
2: Ani ne.
1: A to je kde ani ne?
2: U Makra.
1: U Makra, je mi to jasné. Jdeme hádat?
2: Jdeme hádat. 3, 2, 1,
1: go! To je celý?
2: To je celý.
1: Moc toho nebylo, sekunda.
2: To fakt nevím, netuším, nevím.
1: Já bych taky jako nevěděl, to tě ujišťuju. Ale tak jako písnička, tu hrajeme. Tak hele, šťastnou cestu, díky, měj se, ahoj.
2: Díky moc, měj se, ahoj.
1: Telefon je zase volný. 603 103 103. Můžete zavolat, říct, kdo to zpívá, nebo jak se ta písnička jmenuje. Dneska je to možná, jak bylo řečeno, jak zaznělo, o něco málo těžší. 603 103 103. To je telefon sem k nám. Rádio Kroku. Aha, někdo tam byl, už tam nikdo není. Možná to prozradíme, že by někomu konkrétnímu jsme se zeptali. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den. My si myslíme, že to je High Hope.
1: A kdo si to
3: myslí?
1: A kdo si to myslí?
3: Eliška Vašičko.
1: Eliška Vašičková si myslí, že to je Panic at the Disco a High Hopes. Eliška má pravdu. Eliško, jak jsi to mohla poznat? Vůbec nechápu.
3: No.
1: Oblíbená písnička, tančíš si na ní?
3: Jedna z nich.
1: Jo, aha, dobře. Tak jo, vyhrála jsi 2 vstupenky na představení Kůň pátý element. Gratuluju k tomu.
3: Děkujeme.
1: Nezavyšuje, díky, ahoj.
3: Naschledanou.
1: Dáme si to celé.

0: I Hope, Panic at the Disco, to byl dnešní hit v jedné sekundě, který Eliška uhodla ve spolupráci s maminkou. To nebyla 90, to byl rok 2019, do 90 se vrátíme. Do 10 bude Dario G. Lighthouse Family. A bude i Mike Oldfield. Máme 7 minut po půl desáté a vy jste s Krokodýlem. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
5: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer předvedou hru na kytaru a flétnu umělci z Německa a Dánska od 19 hodin na radnici městské části Brno-Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
1: Radio Krokodýl.
3: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po desáté vám zahrajeme například Antrix Golden. Robbieho Williamse. A novinku od Jelena, Všude zdejší.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá, všude dobře.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
6: Asi se pomalu ale jistě všude zavírají okna, spouští klimatizace, pokud máte v Brně, už teď máme totiž 29 stupňů. To není málo. Jak bude odpoledne? No, to by ty teploty u nás na Moravě měly být ještě o něco vyšší, protože si čeká dneska odpoledne nějakých 36 až 39.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Ode dneška do pátku budou zavřené 50-metrový a relaxační bazén i wellness za Lužánkami. Důvodem je výměna zastaralého oběhového čerpadla. Od 6. do 19. srpna bude zavřené taky lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Dělníci tam vyčistí a opraví prosklenou střechu nad bazénovou halou, nainstalují protiskluzové technologie ve wellness a opraví obložení kolem vířivky. Odstávka čeká i Kohoutovický akvapark, a to od 17. srpna do 20. září. Kauza desítek tisíc nelegálních migrantů, převážně Maročanů, kteří vtrhli do španělské Seuty, znovu otevřela debatu o evropské migrační politice. Někteří politici, včetně českého premiéra Andreje Babiše, požadují vyloučení Španělska ze Schengenu a posílení bezpečnosti. Opoziční politici navrhují pro nelegální migranty přísnější postihy, včetně doživotního zákazu vstupu do Evropské unie. Návštěvníci pláže na Sicílii zažili opravdu velké překvapení. Moře vyplavilo balíky plné peněz, které tam vyhodila posádka motorového člunu. Případ vyšetřuje italská policie, která má podezření, že více než 600 000 eur v balíčcích pochází z trestné činnosti. Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xinyu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká ji Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazená jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Jdeme na silnice, začíná Jakub.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V centru Brna očekávejte zdržení v koloně na Kolišti před odbočkou na Cejl. Zdržíte se tam okolo 5 minut. Silný provoz zůstává v obou směrech na ulici Zvonařka u Dornichu. Tam si postojíte kolem 5 minut. Bouralo se na dálnici D1 na 200 kilometrů u Brna na cestě z Vyškova. Očekávejte tam silnější provoz v úseku 1 kilometru. Dále pojedete pomalu až po dopravní omezení na 196. kilometru. A dobré zprávy máme z obchvatu Modřic směrem na Želešice. Kolona se tam již rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Telušár.
6: Kubo, děkujeme. Mám tady zprávu od policie. Ta byla vystavena přesně před minutou. D52, 23. kilometr ve směru od Pohořelic na Brno je komunikace dočasně uzavřená. Probíhá vyšetřování nehody, to šetření ze strany policie České republiky a doprava je odkláněna na objízdnou trasu. Pokud byste tam náhodou tamtud jeli, tak nám dejte vědět, budeme rádi, když to budeme moci poslat dál. 422 silnice u obce Vlkoš na Hodonínsku, tam se řeší nehoda osobního auta se srnou. A vypadá to, že ještě se řeší nehoda v Radosticích na Brněnsku v prostřední ulici, kde zasahují záchranáři u dopravní nehody. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Teplota rychle stoupá, osvěžení zadarmiko se dneska bude hodit. Kde budeme rozdávat? Tak to vám řeknu během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Osvěžujeme, každý den rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, tedy včetně těch nejmenších, včetně dětí a také včetně těhotných žen. Když rozdáváme, tak rozdáváme třeba tam, kde je vás hodně. Třeba v pátek jsme rozdávali na Biotopu.
2: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich, tady máme posluchačku, ahoj.
3: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
4: Děkujeme za osvěžení.
5: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
6: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodýl, které každé ráno při práci poslouchám.
2: No a Markétka umí španělsky.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Dneska budeme rozdávat odpoledne na brněnské náplavce, tam se za námi stavte.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo

0: Dayton. Dlažby Dayton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít přítele na celý život.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: I dneska tip, kam třeba vyrazit na meníčko a moc za to nezaplatit, což takhle pivnice u Čápa tady v centru Brna, co tam dneska nabízí. Polevka se nabízí gulášová s bramborami, pak mají na výběr ze tří druhů jídel. Můžete třeba si dát jedničku. Domácí sekaná plněná vejcem a klobásou, k tomu bramborová kaše s máslem a sterilovaná okurka. A dáte za to 170 kaček. Nechte si chutnat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Když jsme mluvili o tom počasí, že do čtvrtka ty teploty mají být, no, já neříkám katastrofické, ale jako fakt hodně, hodně velké, tak jak vypadá výhled na víkend a začátek příštího týdne? Od soboty až do příštího týdne se očekává polojasno, skoro jasno a nás hlavně zajímají teploty. Ty budou příjemné, 17 až 12 a nejvyšší teploty by na jihu Moravy měly být vcelku snesitelné do nějakých 31 stupňů. Ale to bude až o víkendu. V pátek se čeká nějakých 29, do té doby značně, opravdu značně přes 30 stupňů. Přátelé, nezbývá, než si třeba jít jenom, no to občas stačí, když to dělá v kanclu, nebo tak, jít si umýt ruce, hned je člověk svěžejší. Pokud máte po ruce nějaké pití, nejlépe nealko, čistá voda, ta je nejlepší, tak se teď hned napijte. Já to jdu udělat a pak jdu pustit další, například Pedroka po Faruku, Roxety, Jasmine Thompson. Ano, to budeme hrát tady u nás na Krokodýlu. Hezké, horké dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air stand-up show, která se jmenuje Všude může být něco. Pobaví vás vystoupení skvělých brněnských komiků. Začátek akce je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Co zahrajeme po 11. hodině? Kamrat, I believe. Enrique Iglesias. A bude X in the X s puberťákem.
1: Jako puberták. Radio Krokodýl. Počasí.
3: Že je na Jižní Moravě teplejně v Čechách, tak to víme. A kde je teď na Jižní Moravě úplně nejtepleji, tak dívám se, že přímo v Uherském Brodě. Tam v téhle chvíli měří 32,5 stupně. To my v centru Brna měříme o dva méně, tedy 30,5. Ale odpoledne bude všude pařák 36 až 39 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: K záchraně psa vyjížděli včera v podvečer hasiči do městské části brněnské Ivanovice. Zvíře uvízlo v přibližně 2,5 metru hluboké jámě s vodou. Hasičům se psa podařilo bezpečně vyprostit a zachránit. Začalo to nedoručeným balíčkem, skončilo předáváním půjčených peněz kurýrům na různých místech v Česku. Žena středního věku z Olomouce uvěřila historkám podvodníků. Neodradilo ji ani to, že nemluvili dobře česky a banka ji opakovaně před výběrem peněz varovala. Celkem podvedená žena přišla o 600 tisíc korun. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra. Finálové zápasy tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu se kvůli počasí dohrají až dnes. Včerejší program nabral vinou bouřek už před začátkem tříhodinové zpoždění a duel o titul mezi Američankou Jessicou Pegulaovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín pak musel být za stavu 6-4-1-2 pro domácí tenistku kvůli dešti přerušen.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Kuba.
6: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Králově Poli na Dobrovského ulici se srazila dvě osobní vozidla a blokují tam jeden jízdní pruh, ale projíždí se zatím plynule. Se zdržením kolem 5 minut počítejte na křižovatce ulic Zvonařka a Dornych a stále zůstává v centru ucpané koliště u Cejlu. A dálnice D52 za Pohořelicemi směr Brno v úseku mezi exity 23 a 16 zůstává neprůjezdná. Probíhá tam došetřování tragické dopravní nehody z víkendu. Zároveň je i uzavřený výjezd a nájezd na dálnici na 23. kilometru, kde i policisté odklání dopravu. Počítejte tam s kolonou. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stán se Jakub Tilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Krokodýl cestovatel dneska po 11. vyrazí na jednu vodní plochu. Je celkem velká, když uhadnete její název, vyhrajete dvě vstupenky na naprostou klasiku. Koncert kapely The Sweet, která vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna. Tak během chvilky jdeme na to. Přeju hezké dopoledne. Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: cestovatel.
1: Kam dneska vyráží krokodýl cestovatel? K vodě. Když uhodnete, kam přesně to je, tak co si odnesete? Mám tady pro vás dvě vstupenky na koncert britské legendy The Sweet. Vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. Tak, jdeme pomaličku, ale jistě prozrazovat tu vodní plochu, nebo ty podrobnosti k té vodní ploše. Je to největší rybník na Českomoravské vrchovině a také největší v kraji Vysočina v České republice. Ten rybník má rozlohu 206 hektarů. Rozkládá se 10 kilometrů severně od Žáru nad Sázavou a z rybníku odtéká řeka Sázava. Jak pak se jmenuje ta vodní plocha? Kdo ví, volá Krokodýla 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Milan.
1: Dobrý den, Milane, kam vás zdravím?
2: Je to velké dářko.
1: Ano, je to velké dářko a já jsem se ptal, kam vás zdravím?
2: Do Brna zdraví, do Brna.
1: Jo, já jsem nevěděl. Podle věku, nebo podle hlasu, už asi plnoletý jste, bych řekl.
2: To ano.
1: To ano. The Sweet, to je naprostá klasika, britská. Vzpomínáte na tu kapelu?
2: Ano.
1: Vzpomínáte, takže předpokládám, že vstupenky určitě využijete.
2: Využiju.
1: 15. srpna v 6 večer v amfiteátru v Mikulově budou hrát a vy budete u toho, je to vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se pěkně. Naschledanou. Ostatní si srovnáme čas, 9,5 minuty a bude 11:30. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Začal nám druhý poločas. Čeho? Prázdnin. Ano, začal nám srpen. Máme pondělí 3. Děti si stále ještě můžou užívat 4 týdny krásného volna. Kde jinde než na koupališti, kam můžete třeba vyrazit? Což takhle třeba do Slavkova. Vstupné 150 dospělých, 50 dítě. A pro děti brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště zahrad si můžete plážový volejbal, užít si lehátko pod stromy a také využít 2 bary. No a zdravíme také na koupaliště do Zbíšova. Co tam můžete využít, co dělat, tak tam si můžete dát do těla při plážovém volejbalu nebo basketu, no ale kdybyste chtěli, tak taky můžete samozřejmě dojít do dětského bazénku nebo vyrazit na tam ten místní dlouhý tobogán. Tak zdravíme také do Zbíšova. Pěkně se ráchejte.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jejky, že by tady byly nějaké peníze u nás na krokodýlu, no tak samozřejmě. My těch peněz tady máme v naší soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, opravdu hodně. Pokud to chcete slyšet úplně přesně, tak tady mám pro vás nachystáno 114 200 korun českých. A právě teď jsem uvolnil telefonní linku 603 103 103. První, kdo se dovolá a uhodne ten zvuk, který tady máme, tak vyhraje peníze. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Petra.
1: Dobrý den, Petro, jak trávíte horké dny?
2: Doma, odpočinkem, klimatizace.
1: Jo, mě teďka má regulárně zima na nohy. Já jsem se tady pustil klimu, asi jsem to přepísk, taky musím přidat, abych to zase neodskákal. Pojďme ale na váš tip, který vám možná přinese peníze. Co to je podle vás?
2: Myslím si, že by to mohlo být okopávání zahrádky malou motýčkou, jak vykopnete ten plevel.
1: Vy teda asi máte zahrádku, předpokládám, ne? Že to máte naposlouchané.
2: Ano.
1: Máte, jo.
2: Ne v Brně, ale na chalupě.
1: Rozumím. Dobře, jdeme okopávat. Chtěl bych vás ujistit, nebo kolem mě tahle možnost ještě nešla. A to už to bude za chvilku 2 roky, co ten zvuk tady byl. Jdeme teda okopávat. Já to úplně přesně vidím a slyším. To je činnost, kterou teda jako fakt nemám rád, musím se přiznat, když náhodou je to potřeba. Co říká arbitr na vaši odpověď? Že? Že zas nic? Lekla jste se?
2: Trošku.
1: Buďte v klidu, nic. Je milý to, děkuju a vymyslete něco jiného, mějte se pěkně.
2: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.

0: Lilywood Pran and Sea tady u nás na Radio Krokodýl minutu před 12. hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer předvedou hru na kytaru a flétnu umělci z Německa a Dánska od 19 hodin na radnici městské části Brno-Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. hodině Anana Klapale Farben. Katy Perry. A bude i Krištof.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme tam, jak to říct, no, pařák, teplo. Když se dívám na tu teplotní mapu, tak úplně nejtepleji je v téhle chvíli v Uherském Brodě. Tam mají 34,7. Ono na těch 35, kolem 35 už je v podstatě jedno, kolik je. Je to strašný vedro. Odpoledne se čeká až 39.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné poledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: S dopravním omezením musí počítat řidiči jedoucí po velkém městském okruhu v Brně. Ode dneška do čtvrtka je kompletně uzavřená výjezdová rampa z Porgesovy do Merhautovy ulice v Brně severu. Zároveň není možné levé odbočení z Merhautovy do Porgesovy. Unikátní druh keramiky, loštický pohár, který se vyráběl od konce 14. století do poloviny 16. století v Lošticích na Šumpersku, se objeví na poštovní známce. O zařazení motivu na poštovní známky požádal Olomoucký kraj Ministerstvo průmyslu a obchodu již loni. Souhlas obdržel v těchto dnech. Pokud stát sklouzne k dlouhodobému deficitu, politická reprezentace, tedy prezident, viceprezident, ministři, státní tajemníci, poslanci a senátoři, již nebudou dostávat plat. Tento zákon navrhuje argentinský prezident Javier Milei a tvoří jádro balíčku reform nazvaný Grillete Fiscal, v překladu fiskální pokuta. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony WNBA. 24-letá česká rozehrávačka, která se nedávno vdala, dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v WNBA do 15 zápasů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice D52 na 12. kilometru ve směru na Brno, stojí u Krajnice porouchané auto, pozor na ní. Další porouchané auto je na D1, kilometr 201 od Vyškova ve směru k Brnu. Nehoda se řeší na trase ze Svitav do Brna na 43 u Bořitova, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. Jinak to vypadá, že by to snad už mělo být bez dalších komplikací. Příjezd po D1 k Brnu, ten je pomalý, samozřejmě v podstatě od Slatiny to velmi pomalu popojíždí, tak taková celkem kolona a zdržíte se v ní. Minimálně 10 minut tam naberete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Tři minuty po 12. přišel vychlazený Jirka Wiener.
1: Ano, a říkám si, co? 39 stupňů bude?
0: Nenom dnes, co, ale dneska? Zítra. Dneska, zítra, pozítří a ve čtvrtek taky.
1: Budeme osvěžovat. Tonda se teďka svěřil, že má krásnou teplotu bazénu.
0: 25 stupňů,
1: krásný,
0: do něj.
1: Běž se vykoupat.
0: Hele, za půl hodiny tam ležím. Zdar.
1: Čau.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

na krokodýlu Katy Perry, Hot and Cold. Teď si skočíme tak trošku do bazénu. Zdravíme i na koupaliště Kraví hora v Brně, kde se poslouchá krokodýl. Tak je tam něco letního, možná poznáte, rok 1992. Ace of Base. Tak pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Jinak roku dílo život je krásný. Partička Krištof, jsme vaše rádio. 12 hodin 21 minut. No a my se jdeme teďka podívat za našimi nejmenšími posluchači Krokodíla za Zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už jsme s naším mikrofonem Krokodíla ve školce v Líšní a ptáme se těch prcků, kdo je to Drzoun?
2: Drzoun to je takový pán, který se pořád jenom pán, který škrábá lidi.
3: Se drsí je jako někdo, že drsí bouchá lidi a je na ně zlý.
4: Drzoun je takový pán, který říká,
5: dones to, dones hento, dones tamto.
6: Takový pán, který říká lidem zprostý slova.
0: Kdo je to Drzoun? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Líšni. Zdravíme.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Dnes budeme krokodíláci ještě osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
9: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
11: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
12: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
11: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
12: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
11: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít parťáka při práci.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

na kroku Real Bengals, no a za okamžik se pospojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký byl týden tady ve městě. No a mezi tím jeden ohňostroj Katy Perry na krokodýlo, tak pěkné odpoledne. Brno, jižní

0: Eva Farná a Miraj.
1: A my už, krokodiláci, jdeme do ulic, víme, co se děje.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Furt se něco děje, jaký byl víkend z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme. Na telefonu je mluvčí Jakub Ganem, zdravíme.
3: Hezký den posluchačům do studia. V pátek strážníci v Kněžické ulici kontaktovali řidiče, z jehož nákladního auta několik lidí vykládalo papíry, dřevo a další odpad přímo na ulici. Případ hlídka předala do správního řízení, kde za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do 25 milionů korun. V Černovicích v sobotu ráno strážníci dopadli mladíka, který prý přelezl více než dvoumetrovou zeď a jen v trenkách se koupal v cizím bazénu. Potom podle majitele kopal do prosklených dveří a dobýval se do domu. Naší hlídce nadýchal přes 2 promile a svoje chování neuměl vysvětlit. Teď mu hrozí vězení. Prchajícímu nepoctivému zákazníkovi na Vinohradech stáhl pracovník ostrahy jeho batoh s ukradenou drogérií a strážníci zjistili, že uvnitř je i doklad se jménem a příjmením. Muži tak navzdory útěku hrozí za majetkový přestupek pokuta do 50 000 korun. A v Bystrci strážníci zasahovali u cestujícího, který prý ohrožoval řidiče autobusu i pasažéra, který se ho zastal. Agresivní muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví. Takové byly vybrané případy. Městské policie Brno přeji příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, Jakub Ganem. Takový byl víkend ve městě z pohledu městské policie.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No, po škole vyrazíme do škol.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Dagmar Šembergrová, jsem ředitelkou na základní škole Otevřená v Žebětíně. Žáci mají mobily uschovány ve vlastních aktovkách. Žáci mezi sebou mnohem více komunikují. Máme na škole 2 odpočinková místa. Zároveň tím omezujeme, že by se nám mobily ztrácely nebo byly nějakým způsobem v rámci výuky poškozeny.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.stárnet.cz. Stárnet internet.
12: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tohle je Elton John and Dua Lipa, Krokodýl, a teď už taky Míša Kupská, která je připravená letně v šatičkách.
1: No jak jinak.
0: Tak, co si dáme do zpráv?
1: Tak, opilý mladík se čvachtal v cizím bazénu. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: O 13. hodině Ellie Goulden. Bude Billy Joel. A nebo čínské víno. A je ty třeba i do bazénu?
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme tam doslova tropický den, pokud si říkáte, jakou teplotu máme, tak krokodíláci v Brně teď aktuálně 34 stupňů Celsia. Počítejte s tím, že to bude šplhat až k 39.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úmorné vedro si žádalo nevšední ochlazení. Opilý mladík se po pátečním flámu trmácel jihem Brna, když ho zlákala průzračná voda v cizím bazénu. Nezastavila ho ani více než dvoumetrová zeď. Následně se svlékl do spodního prádla a šel si užít svěží koupel. Strážníkům se podařilo 20-letého muže dopadnout a zpracovat. Nadýchal přes 2 promile alkoholu. Byl zmatený a svoje chování neuměl smysluplně vysvětlit. Na další závadný druh paštiky pocházející z hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku upozornili v pátek hygienici. Spolu s veterináři varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi a nově i vepřové paštiky se zeleným pepřem. V obou druzích se mohou podle nich objevit bakterie produkující zdraví škodlivý jed botulotoxin. Americký ministr zdravotnictví Kennedy mladší vyzval rodiče ve Spojených státech, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám. Dlouhodobý odpůrce vakcín tak učinil v době, kdy počet nakažených v zemi zbořil 35-letý rekord. Americké úřady letos zatím evidují 2371 lidí nakažených spalničkami. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, máme tady srážku dodávky do dopravní značky v Černovicích v Farbulově ulici. No a 2 osobní auta bourala v Lidické ulici před parkem Lužánky. Komplikace taky na Brněnsku mezi Ostravačicemi a Domašovem. V Říčanech došlo k dopravní nehodě. Dejte pozor, je tam omezení. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě. Na

0: Je to tak, krokodýláci, i dneska budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska budeme osvěžovat naše krokohlídka. Za okamžik vám prozradíme, kde nás můžete vyhlížet a kde se můžete pěkně osvěžit. A mezi tím letní Jason Derulo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste chala auto? V bazénu.

0: Ellie Goulding na Krokodýlu a my jdeme rozdávat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jasně, že jo, tyhle ty tropická vedra, když se podíváme na teploměr dneska, čekáme tropických neuvěřitelných 39 stupňů Celsia. Proto vás osvěžujeme v ulicích, rozdáváme pro biodrinky Bala 21.
2: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
3: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
4: Děkujeme za osvěžení.
5: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
6: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodýl, které každé ráno při práci poslouchám.
2: No a Markétka umí španělsky.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
0: Léto, Krokodýl a dneska nás vyhlížejte odpoledne přímo na brněnské náplavce. Bude tam veselo 13 hodin 19 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
17: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
18: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
19: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tohle na Krokodýlo parádní síl Crazy. No a je období prázdnin příměstských táborů. Krokodýláci, tak zdravíme. Jeden takový tady dneska máme na exkurzi a oni vás taky pozdraví, děťátka. Ahoj! A my taky zdravíme a posíláme pokáče.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: něco extra.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Neuvěřitelných 114 tisíc korun. To je aktuální bank v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Stačí uhodnout tajemný zvuk Rádia Krokodýl. No a jestli si koupíte luxusní dovolenou pro celou rodinu, nebo si koupíte třeba novou televizi, nebo možná nějaké ojeté auto, necháme na vás, jak ty peníze utratíte. Dneska dostanete šanci tyto prachy, peníze i ještě vyhrát.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 tisíc korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
5: www.klimastyle.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
11: Mirá.
10: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
11: Migové.
10: Harley.
11: Xindl X.
10: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na kroku Lidl Train, teď už čerstvé zprávy. Míša Kupská, co se dozvíme?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. První brněnské celoměstské hody začínají za necelé 2 týdny. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. z Krokodýla Agnes, release. Dáme si Lightback. A nebo Miraj. Léto si užíváme s krokodýlem.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty kolem 39 stupňů, zítra bude podobně skoro jasná obloha.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Dopravní servis. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Náměstí Svobody se o víkendu od 14. do 16. srpna promění v Centrum folkloru. Uskuteční se tu poprvé brněnské hody, akce, které se zúčastní chasy z 23 městských částí. Hody navazují na úspěšný projekt participativního rozpočtu Dáme na vás, obnova tradic Brněnska. Ministerstvo zemědělství dá z evropských peněz 2,4 miliardy korun na projekty spojené s rozvojem venkova. Podpora bude směřovat zejména na investice do potravinářských podniků, na zahájení činnosti mladých zemědělců a do lesnictví. O dotace z 8. kola žádostí ve strategickém plánu společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 se budou moci potravináři, mladí zemědělci a lesníci začít hlásit na podzim. Po vážné nemoci zemřel soudní lékař Walid Mohamed Nagy. V Česku ho lidé znali především kvůli případu Petra Kramného. Právě on provedl pitvu Moniky Kramné a její dcery Kláry, které zemřely během dovolené v egyptské Hurgadě. Tradiční beach volejbalový turnaj světové tour kategorie Futures se na Sokolské koupaliště vrátí už mezi 27. a 30. srpnem a na kurtech se představí nejlepší tuzemské hvězdy v čele s Ondřejem Perušičem, Jiřím Sedlákem, Marií Sárou Štochlovou a Markétou Svozilovou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Černovicí v Charbulově ulici narazila dodávka do dopravního značení. Provoz je tam mírně omezený. V Lidické ulici před parkem Lužánky směrem z centra havarovala 2 osobní auta. Projedete ale bez držení. Nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 před Brnem od Prahy a ve směru z Vyškova do Brna se popojíždí v úseku mezi 211. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy je velmi silný provoz od Blučiny. A v koloně si postojíte na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova kvůli dopravnímu zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

David Guetta, yes, mikrokurdělno za okamžik soutěžu velké peníze. Mano, 114 000 korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodil. Tak jdeme na to, za okamžik soutěžíme.

0: Diana Kiršna na Krokodýlo, my jdeme soutěžit o prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
0: Mám tady 114 000 korun za záhadný krokodýlí zvuk, zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 603 103 103. Jeden z vás dostane šanci typnout si a vyhrát balík peněz takhle na léto. To se hodí. Tak zvedáme telefon, ptáme se krokodýl, kdo tam odkud, halo? Ano, kdo pak se dovolal do rádia Krokodýl? Zdravím. Kdo? Poprosím stlumit rádio a ptám se, kdo se dovolal odkud. Tak slyšíme se? Kdo se dovolal odkud?
2: Děde Kosti z Brna.
0: Super. Tak hádejte, typujte, co to je.
2: Já vám ten zvuk předvedu, jo?
0: No? Dobře, co to bylo?
2: Byly to bramburky.
0: Dobře, takže mačkání bramburek, jo, obalu.
2: Mačkání bramburek v obalu.
0: Co na to? Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Tak možná ten zvuk, co jste mačkal, je ten zvuk, ale ten náš to není. Budeme navyšovat bank, nejsou to ani bramburky, jo?
2: Tak jsem tomu věřil.
0: Vidíte to, budeme zkoušet dál. Mějte se naslyšenou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 15 Master KG Tonto Africa. Bună, taky poetika. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Prach. Dnes se můžete těšit na open air stand-up show, která se jmenuje Všude může být něco. Pobaví vás vystoupení skvělých brněnských komiků. Začátek akce je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Prach u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně teploty kolem 37 stupňů, zítra bude podobně až plus 39.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Policisté pátrají po skupině agresorů, která minulý týdště. Případem se zabývá policie.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
4: Začala oprava silnice mezi Osovou Bitýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravená asi 1,5 kilometrů dlouhá část mezi Velkou Bitýší a Osovou Bitýškou. 17-letá česká akvabela Barbora Kalvodová obsadila na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 11. místo v disciplíně volné solo. Po sobotním postupu z 10. pozice v kvalifikaci do 12členného finále. Dnes v Paříži nechala za sebou jednu soupeřku a těsně prohrála souboj o 10. místo s Bulharkou Marií Valevovou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme za Martou, ta je v terénu, jak to jezdí?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vlivem sílícího odpoledního provozu jsou kolony v Brně na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se pomalu popojíždí v přerušované frontě od 211. po 196. kilometr. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 zpomalíte už od Blučiny. A na Hodonínsku na příjezdu do Čejče od Terezína zasahují hasiči u požáru vozidla. V obou směrech tam čekejte kratší zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazí ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A jdeme si skočit do bazénu Krokodýla zdraví na koupaliště u Zbíšova, kde mají obrovitánský tobogán, teplota vody 25 stupňů Celsia. Parádně tam vypnete na rozlehlých travnatých plochách, tak si užijte léto ve Zbíšově na koupališti. No a zavíme taky na koupaliště Slavkov u Brna, kde děti mají 150, dospěláci 150, pro děti brouzdaliště, no a taky samozřejmě dva bary k využití a plno bazénu. Tak se zastavte s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
4: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: 15 hodin 20 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
14: Je dobré mít se o koho opřít.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdravíme s Krokodýlem.
1: Je to tady krokovíláci tip na levný benzín a naftu. Dneska vybíráme čerpací stanici D-Oil. Benzín za 40,50 a nafta 42,90. Kde? Podolí u Brna 478.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Syndl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Mamma mia, to jsou teploty zase na těch teploměrech. Tak pohodové odpoledne a dobrý start toho převážně tropického týdne, krokodýláci. 2,5 minuty, 16. hodina, Míša má zprávy o čem, vítej.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Nový termín pro rekonstrukci železničního mostu v Brně. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. dáme kapelu Train.

0: A krom Robina Schulze si tam dáme Drahokamy. A taky Pouštní růži od Stinga.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Minuta do 16. hodiny Krokodýláci a teploměry dneska jako jednoznačně vedou, to je úplně brutální. 36 až 39 stupňů v Brně, těch 39 je tady nahoře na Kraví hoře. V Šepkovicích měří Zdeněk 37, ve Žďáře Péťa 33 a něco. Takže to jim můžeme asi jenom závidět. Zítra úterý zase slunečné a pravděpodobně to bude rekordní den, aspoň v tomto týdnu určitě nejteplejší. 38, 39, 40 zítra na Moravě, 36 zítra na Vysočině.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné pondělí.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Rekonstrukce železničního mostu nad Bubeničkovou ulicí v brněnských Židenicích má nový předpokládaný termín. V minulých měsících se odkládala kvůli námitkám spolků Děti Země a Voda Stečic. Přípravné práce by měly začít v příštím roce. Hlavní stavba pak v roce 2028. Jde o jednu ze dvou staveb předcházejících velké modernizaci brněnského železničního uzlu, která zahrnuje také výstavbu nového hlavního nádraží. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Přes 80 let ležela nevybuchlá munice z druhé světové války na dně Dunaje nedaleko Komárna a její přítomnost odhalil až současný pokles hladiny. Kvůli odstranění munice musela být dnes dočasně zastavena lodní doprava na tomto úseku Dunaje. Hokejová Kometa Brno začne na začátku příštího roku využívat při domácích extraligových zápasech novou multifunkční halu na Výstavišti. Do té doby budou Brňané nastupovat nadále v dosavadním působišti Winning Group Aréně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu komplikuje horko a omezení a Marta zná podrobnosti.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Holcově ulici poblíž kruhového objezdu s Jezdoslavovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s kratším zdržením. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vás pomalí přerušovaná kolona od 2.12. po 196. kilometr. Na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy vázne převážně nákladní doprava od Vlučiny. Navíc na půltém kilometru došlo v pravém pruhu k nehodě. A kvůli zúžení se zdržíte na hlavním tahu z Brna do Svitav před Lipůvkou a dále před Letovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné odpoledne všem s krokodýlem, ať je příjemně i v těch tropických teplotách. Přeje Peťan Holík a taky bude Hantec a myslím, že to, co dneska Žanek vybral, tak se díky těm teplotám docela hodí.
1: Zdali, jak smíňa z kroksny. Gomety, co to znamená, když je někdo zrali na šaškic?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na třídní schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Krokodýl.
1: Tak, krokodýlanci, zdravíme na silnice, dávejte pozor, máme velmi vážnou dopravní nehodu sraženého motorkáře, rozsekanou jeho motorku. Náš posluchač a známý kamarád Rostia, teď aktuálně horký drát do studia. Rostio, povídej, ahoj.
2: Čau, Peťo, Rostia. Ulice Jedovnická, směru od spalovny na Líšeň. Jak je sjezd na ekodvůr, je těžká nehoda, motorkář, rozsedlácená motorka, je to tam v obou dvou pruzích, je to tam teď neprůjezdný, jo? Takže ti, co jedou na Líšeň, lepší je na Ostravskou, jenomže tam, teď jsem slyšel nahoře, že vlastně na ten kruháč na Hozové je taky dopravní nehoda, takže nevím, jak se někdo bude chtít dostat do Líšně. Možná je oběd je po Gajdošce a přes Vinohrady. Tam to bude zasekaný.
1: Dobře, OK. A tady říkáš teda, že provoz stojí obou směrně. Je,
2: teď tam měla stavitka. Já jsem tam projel, když tam začali se štosovat auta, protože ta nehoda se musela stát minutu předtím, než jsem tam projel. Je to vězdu do Ekodvora. Mezi Líšní a Spalovnou je Ekodvůr. Tam je odbočka a tam vlastně v těch místech motorkář leží na silnici, nehejbe se, spousta aut tam stojí, snaží se to nějak jako zachránit, teď tam je na sanitka, takže možná už tam jedou složky integrované záchranné služby, no.
1: Dobře, OK, hrozně děkuju moc, trpělivost, ať to s motorkářem dobře dopadne, no, ať to není to nejhorší, co se mohlo stát.
2: Doufejme, že má jenom zranění, jo, ta motorka je úplně na sračku.
1: OK, prostě děkuju, šťastnou cestu, pěkný leto, měj se hezky, díky, ahoj.
2: Čau.
1: Jeďte opatrně, krokodýláci, na Líšeň, pravděpodobně teď přes Gajdošovu, Rokytovu, Vinohrady, jinak to asi nepůjde. 16 hodin se nehoda stala velmi čerstvá, teď se tam teprve dostávají složky integrovaného záchranného systému, tak hodně trpělivosti a jeďte bez nehody.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Dobré pondělí odpoledne, krokodýlaci pouštní růže Sting, a připomínám, v Brně těžká dopravní nehoda, došlo k ní v 16 hodin na Jedovnické, je to hodně čerstvé, motorkář sražený patrně osobákem, motorka rozšmelcovaná, kéž motorkář přežije. Místo nehody Jedovnická od spalovny na Líšeň u sjezdu na Ekodvůr, na místě už složky integrovaného záchranného systému. Provoz je tam zastaven, takže odklání provoz a na Líšeň budete patrně muset přes Gajdošku, Rokytovu a Vinohrady.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A my jdeme na Hantec, krokodýláci, takže Jankovi dáme naše obvyklé klasické poštrt na pět zdarec.
2: Zdar jak smíha z kroksny. Gomety, co to znamená, když je někdo zrali na šaškic?
0: No, já myslím, že to mnozí vás jako tuší. Než dáme ty ze štatlu, tak se nám přihlásila i přes apku krokodýla Mirka z Dobronína.
3: Ahoj, tak to znamená, že je zralý na blázinec. Ahoj, Mirka, Dobronín.
0: Dalo by se říct, Miri, děkujeme, zdravíme, Dobronín. Ve štatlu říkali.
4: Požralé.
5: Připravené na kvašení.
4: Připravené na pařbu.
0: Tak to byl Dobronín daleko, daleko blíže tomu správnému řešení, a to správné řešení, Janku, je.
2: Když někdo zralý na šaškic, to znamená, že je ve špatné psychické kondici. Tak si kupte nějaký Rumunsko, vylepšete si náladu a mějte betelný den.
0: Ty vado, v tom horku Rumunsko seš ty blbé, nebo co? Liter v normální studené vody a bude to v pohodě.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox, Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je dobré mít své jistoty.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Čeká nás teplotně rekordní den, krokolí láci až zétra, to už dneska je tam 37-38 stupňů Celsia. Brutal!
1: Krokodýl na koupáku.
0: Tak pozdrav k pozdnímu obědu některým, třeba u Třebíče, že Zdeňo, anebo ke kafíčku do Slavkova, kde je prý pouhých 37 stupňů Celsia. Což je pravda, teď jsem se zrovna podíval na koupaliště Slavkov, 37,3 vzduch, 26,5 stupně voda v bazénech. A pojďte si užít 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště, můžete vyrazit na kurty pro beach volejbal, jsou tam 4 ve Slavkově, plážová házená, plážový fotbal, plážový tenis, půjčovna lehátek, slunečníku v občerstvení a buď si lehnete na lehátko pod stromy, anebo budete klidně na dva báry, krokodýláci. Hornické město.

0: To z Bíšov nabízí fantastické letní koupaliště s 5 venkovními bazény a 80 metrů dlouhým tobogánem. Nádherné prostředí, spousta zeleně, hřiště na streetball, volejbal, na plážový volejbal. Mají tam pingpongové stoly ve Zbíšově, veřejnou knihobudku, kantýnu, velký parkoviště a všechno je pokryto sítí Wi-Fi, takže krokodýláci, pokud si chcete užít prostě parádní letní den, čeká to na vás právě ve Zbíšově. Přejeme dobré odpoledne a příjemnou koupačku s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16 hodin 35 minut a nejen na koupaliště posíláme Vanessu, May a Destiny.
1: Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
3: Z Krokodýla All City Firefly se teď hlavně pro všechny motorkáře, protože máme v šetření teď asi 42 minuty. Je to od momentu, kdy se to stalo, vážná dopravní nehoda v Brně, v Jedovnické ulici. Motorkář sražen asi osobním autem v místě od spalovny na Líšeň u sjezdu na Ekodvůr. Na místě jsou teď složky integrovaného záchranného systému. Motorka rozšmelcovaná, motorkář tam bezvládně ležel na zemi. Snad to přežije, tuhleto nehodu. Vy počítejte s tím, že kdo chcete na Líšeň, budete muset přes Gajdošovu, Rokytovu a Vinohrady. Každopádně hudebníka motorkář Glenn Hansard jel také na motorce minulý týden ve středu v Dublinu, v severním Dublinu, ve čtvrti Lucan, kde pravidelně hrával v tamní hospodě a bohužel havaroval, nepřežil. Bylo mu 56 let. Takže pohřeb má být tuto středu a právě dnes, 3. srpna od 11. do 16. hodiny, byla rakev s tělem zesnulého hudebníka Glenna Hansarda vystavena v barokní kapli v Dublinu, aby fanoušci mohli osobně vzdávat hudebníkovi poslední poctu. Doufejme, že ten náš brněnský motorkář, že to přežije, že to dobře dopadne, aby se v situaci, která vznikla v ulici Jedovnické a musel být provoz úplně omezen, policie odklání, tak že se ve všem také zorientujete a docestujete domů ve zdraví, krokodýly.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: www.klimastyle.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
5: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Příjemné pondělní odpoledne s krokodýlem a nejlépe bez komplikací na silnicích. Na Jedovnické teď těžká nehoda v šetření. Motorkář sražený osobákem keš přežije. Objízdná trasa je po Bělohorské na ulici Líšeňskou, jinak do Líšně můžete i po Rokitově přes Vinohrady. Takže pevné nervy, jinak zprávy má Míša Kupská.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. První brněnské celoměstské hody začínají za necelé 2 týdny. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta do páté a po páté si dáme Mambo number 5. Pustím Dance Monkey. I v tropech bude pohoda a kabáti. Těším se na Robbieho Williamse, Love My Life. Doufám, že taky budete powerful i v těch vedrech krokodýly. Právě pátá odbyla.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17 hodin a 36 až 39 stupňů Celsia máme v Brně. V Šepkovicích měří 37 stupňů, ve Žďáře 33. A zítra úterý nejteplejší den tohoto týdne, kdy odpoledne na Moravě bude bez problémů od 38 do 40, na Vysočině kolem 36 stupňů. Jinak pod 30 budem až v pátek, krokodýláci. Vydržet, vydržet.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Náměstí Svobody se o víkendu od 14. do 16. srpna promění v centrum folkloru. Uskuteční se tu poprvé brněnské hody, akce, které se zúčastní chasy z 23 městských částí. Hody navazují na úspěšný projekt participativního rozpočtu Dáme na vás, obnova tradic Brněnska. Ministerstvo zemědělství dá z evropských peněz 2,4 miliardy korun na projekty spojené s rozvojem venkova. Podpora bude směřovat zejména na investice do potravinářských podniků, na zahájení činnosti mladých zemědělců a do lesnictví. O dotace z 8. kola žádostí ve strategickém plánu společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 se budou moci potravináři, mladí zemědělci a lesníci začít hlásit na podzim. Po vážné nemoci zemřel soudní lékař Walid Mohamed Nagy. V Česku ho lidé znali především kvůli případu Petra Kramného. Právě on provedl pitvu Moniky Kramné a její dcery Kláry, které zemřely během dovolené v egyptské Hurgadě. Tradiční beach volejbalový turnaj Světové tour kategorie Futures se na Sokolské koupaliště vrátí už mezi 27. a 30. srpnem a na kurtech se představí nejlepší tuzemské hvězdy v čele s Ondřejem Perušičem, Jiřím Sedlákem, Marií Sárou Štochlovou a Markétou Svozilovou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava ve špičce, zavřená Jedovnická v Brně. Marta Vivíce.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici směrem na Vinohrady u křižovatky s Žerošickou se srazilo osobní auto s motorkou. Komunikace je tam uzavřená, místu se proto raději vyhněte. Vlivem odpolední dopravní špičky se ucpává zvonařka u Dornichu v obou směrech. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna doprava vázne od 210. po 196. kilometr. A kvůli opravě vozovky kolony zůstává zastávají na cestě z Uherského Hradiště do Brna, a to konkrétně u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
0: Marto, děkujeme, jenom doplním, na Jedovnické je to v místě vlastně, jak je sjezd na Ekodvůr, je to směr Líšeň, motorka totálně rozšmelcovaná, snad to ten motorkář přežil. Objízdná trasa po Bělohorské na Líšeňskou, nebo to zkuste přes Gajdošku, Rokytovu a Vinohrady. Šťastnou cestu bez nehod.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké pondělí s krokodýlem pře Peťan Holík, ať jste s miláčky, zlatíčky, s krokodýlem a nejlépe si hupsnout do bazénu se zlatíčkama anebo do jezírka k rybám jako Renda, že? Zdeňo. My si ho hupsneme tam za panem farářem. Děcka, kdo to je farář?
1: Já k němu chodím do kostela a já vím, co dělá. On se modlí za všechny, co umřeli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je po páté, Mambo číslo 5 do toho krásně ladí slubegem a v 5.22 do toho zapadnou i naše zlatíčka ze školky na Lesné, kde jsme tentokrát trošičku sondovali mezi světskými a tady jsme se na pana faráře. Kdo to je? Co dělá? Jak se pozná?
2: Farář to je takový pán, když se narodí miminko, tak ho pokřtí.
3: To je takový pán, když se třeba jako narodí miminko a je spadne s tou maminkou, tak jim utřihne ten pupík.
4: Pan farář je takový pán, který tam pokřtí to miminko, udělá mu na hlavě kříž a taky se za něho pomodlí.
5: Já k němu chodím do kostela a já vím, co dělá. On se modlí za všechny, co umřeli.
1: A taky spravuje svoji farnost, takže musíme pozdravit všechny faráře, biskupy, protože v těch kostelích, kam můžete jít mimochodem nejenom se pomodlit, ale také se jít schladit díky tomu, jak jsou v těch obrovských stavbách stěny o síle 80-100 cm, tak díky tomu je tam uvnitř tak fantastická teplota, že tady v těch tropech to vyloženě prospívá i těm, co jsou absolutně nevěřící.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Všechny věřící, zdraví věřící krokodýl Peťan, já jsem pokřtěný, zdravím i pana biskupa Jana Hraděla do újezda u Brna nebo na cestu z Bratislavy do újezda. A v 17 hodin 23 a 3 čtvrtě minuty pro vás další píseň z krokodýla.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou zkoušku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

hlavně nezlob, že je takový horko. Krokodýláci Marek Ztracený, 17.30, tři ladíte krokodýla. Mimochodem, dnes to ještě není rekordní, zítra to bude asi extrém. Zítřek bude mít 39, 40 stupňů bez problémů. Každopádně dobré zprávy po téhleté vlně, kdy odpolední maxima prostě budou těsně pod 40. Nás čekají tropické noci, ale od středy mraků bude přibývat, vedra postupně ukončí přeháňky a bouřky a nejpozději ve středu bychom měli být někde na 25 stupních Celsia. Do čtvrtka musíte snést minimálně ty 30. A taky hity z Krokodýla, tady jsou Unique 2, dobré odpoledne.

0: Já miluju svůj život a taky já osobně Robbieho Williamse, to je jeho super písnička. Krokodýláci je stará teď aktuálně 10 let a myslím, že je úplně ideálně, aby jsme se podívali do školních lavic, kde to zvládají učitelé i ředitele těchto ústavů bez omezujících vlivů, jakými jsou často tablety anebo mobilní telefony. Gratulujeme, děkujeme.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Gabriela Subinová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Pastviny v Brně Komíně. U nás ve škole mají žáci mobilní telefony během výuky i přestávek vypnuté a uložené ve skřínkách nebo v aktovkách. Všíváme si, že bez mobilu jsou přestávky živější a děti spolu více komunikují. Velkým pozitivem je také lepší soustředění a klidnější atmosféra ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobré pondělní odpoledne, krokodiláci a koncentraci při všech jízdách, protože doprava sice slábne, ale stále je zavřená Jedovnická ulice kvůli vyšetřování těžké nehody osobáku s motorkářem. Objízdná trasa po Bělohorské na Líšeňskou, případně do Líčně po Rokytově přes Vinohrady. Pevné nervy. No, a co zprávy, Míšo?
1: Přeji vám pěkné pondělí. Odhalen gang překupníků papoušků. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Šestá právě odbyla, je tam takový horko, nepůjdem na Ibicu. Vyrazíme na Ibicu, bude to špica. Pustím Davida Getu Gone Gone Gone, dáme si činasky. Pošlem to na pěší zónu do Hodonína Ivce, ona miluje tyhle ty hity od činasek. A bude apate apate.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Horké pondělí, ale ještě víc horké bude úterý, krokodýláci. Zítra bude rekordní nejteplejší den tohoto týdne, kdy teď jsme 36-39, zítra budeme 38-40 na Moravě. 36 zítra na Vysočině bude slunečno, teploty pod 30 stupňů budou až od pátku, kdyby to mělo jít někde k 25 stupňům. Vydržte.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté pátrají po skupině agresorů, která minulý týden v sobotu večer napadla pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Dvojici pracovníků výtržníci strhli na zem, kopali do nich a byli je pěstmi. Před příjezdem policistů a záchranářů útočníci utekli. Oba napadení muži byli zraněni a záchranáři je převezli k ošetření do nemocnice. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi stovku ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohli zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě také papoušci nalezli dočasné útočiště. Případem se zabývá policie.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Začala oprava silnice mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravená asi 1,5 kilometrů dlouhá část mezi Velkou Bíteší a Osovou Bytýškou. 17-letá česká akvabela Barbora Kalvodová obsadila na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 11. místo v disciplíně volné solo. Po sobotním postupu z 10. pozice v kvalifikaci do 12členného finále. Dnes v Paříži nechala za sebou jednu soupeřku a těsně prohrála souboj o 10. místo s Bulharkou Marií Valevovou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pohodové pozdní odpoledne všem s krokodýlem. Doprava lepší, zavřená Jedovnická. Marto?
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně je provoz již relativně slabý. Stále ale zůstává uzavřená Jedovnická ulice směrem na Vinohrady u křižovatky s Žarošickou po vážné nehodě osobního auta s motorkou. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna doprava zpomaluje od 206. po 196. kilometr. Na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 budete popojíždět od 3. kilometru. A tradičně se ucpává hlavní tak z Uherského hradiště do Brna u Zlechova kvůli opravě vozovky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové pozdní odpoledne všem s krokodýlem, zvlášť vám, co jsme se potkali s Joškou Suchomelou na Staré hoře ve Velkých Pavlovicách. Takže zdravíme Naděnku, jejího fešního partnera, Radima zdravím velice, směr Zlín Otrokovice. No a taky se podíváme, jak jsme se osvěžovali a kde se budeme zítra osvěžovat s krokodýlem. Tady máte Spin Doctors.
1: Hit za hitem a přitom...

0: a celou jižní Moravu.
1: Zdravíme všechny osvěžené posluchače Rádia Krokodýl, kteří měli to štěstí, že potkali naši krokohlídku a dostali jeden ze 103 probiodrinků Bala 21. Kdo ještě neskusil, tak by měl, je to dobrota. Probiotický nápoj je vhodný pro celou rodinu, vhodný pro děti, vhodný pro těhotné ženy. K tomu už není dále co dodávat, jenom říci, že jsme na různých místech, že jsme byli i na Koopáku.
2: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
3: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
4: Děkujeme za osvěžení.
5: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
6: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na Koupáku a potkala jsem Radio Krokodýl, které každé ráno při práci poslouchám.
2: No a Markétka umí španělsky.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Buenos días, chicos. To bylo minulý pátek, mimochodem osvěžovali jsme i dneska. Osvěžovat krokodýláci budeme i zítra, tak se těšte na probiot drinky od Bala 21. Zítra vyhlížejte odpoledne Jirku s krokohlídkou na Moraváku.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Bruno Mars, Rosie a Paté a Paté, 18 hodin 32 minuty, krokodýláci, dáme si verv, Bittersweet Symphony, pustíme si Činasky, Potkal jsem tě po letech, pozdravíme zase všechny kamarády, rodinu od Pepy Suchomela, se kterým se potkali taky po letech na upgradeu 7.0 ve Velkých Pavlovicích. A mimochodem, kdo by si chtěl dát zahrát písničku na přání, tak máte dneska šanci, u mě za půl hodiny písničky na přání, Rádia Krokodýl, jak to máte rádi. Dobré pozdní odpoledne všem a stále připomínáme, zavřená Jidovnická kvůli těžké nehodě osobáku motorkáře, ke které došlo v 16.00.

0: Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přehrál.

naháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Celé osvěžený Krokodýl, mimochodem dneska Jirka byl na náplavce osvěžovat a bylo vás tam hafo.
2: Dobrý den, já vás zdravím, teď jsme na návštěvě v České republice, já jsem Jitka a teď si zrovna dáváme drink, víhaj jste?
3: Probio
2: drink, a super, zkusíme ho, jestli nás osvěží.
3: A osvěžil.
1: Děkujem, dobrý den, osvěžil krokodýláci. Mimochodem, zítra s krokodýlem osvěžujeme zase. Dneska zdravíme všechny z náplavky, osvěžené pro biodrinky Bala 21. A za 20 minut a nějaký kousek budeme hrát písničky na přání. Do té doby Bruce Springsteen, taky Patrick Swayze, klasiky z krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
0: Krokodýl.

0: jsem ale začal být hrozně žíznivý po té písničce. Kapela Train Drive by Krokodýly, je přesně 19 hodin, teď nám to odbylo.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na přání si to spolu tady odbudeme. Budeme si hrát podle vás. A zatímco u toho budete řídit, odpočívat, večeřet, pracovat, tak my u toho budeme tady tančit. Krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak, 38 stupňů Celsia stále tady nahoře na Kraví hoře, takže pořád je to opravdu velká výživa. 38 Brno, 36 něco Šepkovice, 33, 34 Žďár a zítra slunečno. Rekordní nejteplejší den tohoto týdne nás zítra určitě čeká, protože odpoledne bude na Moravě 38 až 40 stupňů Celsia, na Vysočině kolem 36. A až v pátek by teplota měla díky příchodu nějaké studenější fronty jít pod 30 stupňů. Takže do pátku vydržet, do té doby pravidelně stín, hodně pít, šetřit se, nepřehánět. Jo? Tady jsou hlavní události 3. srpnového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Neobvyklou krádež řešili v pátek popoledně strážníci v Boskovicích. 28-letý muž podle městské policie naplnil v prodejně Albert nákupní koš zbožím a bez zaplacení s ním utekl. V obchodě přitom nechal své dvě malé děti. Strážníci ho po krátkém pronásledování dopadli u vlakového nádraží. Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic, při které v noci na sobotu zemřely 2 ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel 1 ze 3 zraněných. Znojmo po 2leté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkný nejvečer na silnici a za volanty krokodýláci. Je to dobré na Jirovnické, těžká nehoda s motorkářem už došetřená, průjezdnost obnovená a jak to vypadá jinak, Marto?
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici směrem na Svitavy před sjezdem na Řečkovice zasahují hasiči u požáru vozidla. Počítejte tam se zdržením. Jinak je provoz ve městě a blízkém okolí již slabý. Kolona ale zůstává kvůli opravě vozovky na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dobrý večer všem, s krokodýlem přeje Peťan Holík na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu a hlavně všem z Upgradeu 7.0 Pepi Suchomela, Zdravice do Zlína, taky směr Otrokovice, tam Radimovi a do Pavlovic na Děnce a všem, co jste si to tady s náma krásně užívali. Přátelé, jdeme na písničky na přání. 603 103 103, dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný večer všem s Krokodýlem 19.07 neboli 7.07 Krokodýly a jdeme na písničky na přání. Kdo pak nám to dneska zahájí? Číslo je 603 103 103, tak jdeme na telefon, haló.
3: Dobrý večer, Marek.
2: Marku, to je Die, haló, pěkně. Die tady většinou na začátek dominuje, Mara se to už naučil, kdy má volat, co, že?
3: No,
2: jo, jo, jo, jo. Mari, tak dneska jsi první, tak co si dáš zahrát?
3: Mabel Disco, disco taneční.
2: Oka dobrá, jdu to hledat, pro koho to bude? Co zvařil? Máš něco uvařeného dobrýho?
3: No, dneska jsem
2: vařil
3: takový
2: šunkofleky
3: s uzeným.
2: No, ježiš, šunkofleky jsou super.
3: A no. Tak to chci nechat zahrát, to Mabel D, disco, disco, pro všechny lidičky a tady do Die Stánek Růženka, protože oni jsou úžasní, jako vy jste úžasní rádiu, úžasní.
2: Ve Stánku Růženka je nějaká pěkná růženka, co se ti líbí, nebo tam žádná růženka není a prostě...
3: No, to se jako říká jako o restaurace nebo ta, je, hospoda, to je... Jako Stánek u Růženky, takhle. Mm-hmm.
2: Jestli tam nemáš nějakou oblíbenou obsluhu, slečnu, tak dobře, ty máš vlastně Milušku, takže s pejskama. Mm-hmm. Takže do Růženky a pro všechny tam k vám na Znojemsko, na Břeclavsko. Mm-hmm. Seš pro?
3: Ano, jsem ten.
2: A pozdravíme i Hodonínsko. Hezké večera, mějte se, tady je Mabel Disco Disco, zdarec Mari, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity napsány.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem. 7:45 přesně, mám tam nějakýho asi kometáka. Haló.
2: Dobrý večer, tady Pavel.
3: Pavle, Petr, co budem hrát?
2: Kometu, kometáckou hymnu.
3: Kometáckou hymnu Navždy kometa. OK, pro koho to bude, Pavle?
2: Pro moji manželku Pavlu, pro moji dceru Barboru, pro moji vnučku Valerii,
3: ano.
2: Pro zeťáka Honzu, hlavně pro moji úžasnou ženu po práci, pokoup ještě, co mi dělá grilovačku na Podpergolo.
3: Ta se někdo má. Takže kde posloucháte, Pavle, kam to posíláme, tu hymnu?
2: Do Rosic u Brna.
3: Do Rosic, zdravíme, krásný večer, přejeme Pavlovi, Pavle a pohodu, lásku a krásnou modrobílou náladu rodinu. Mějte se, zatím, Darec, ahoj.
2: Čau.

0: Krásně roztančený krokodýl, 19 hodin 21 minuta, Kauma, Lambáda a jdeme na telefon.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Voláte, probojováváte se na číslo 600-300-303, kdo se dovolává teď? Halo Petr, dobrý večer.
2: Ahoj, tady Pepa.
0: No nazdar, Dobroníne, zdarec Pepo, čauec, jak se máš?
2: Čau, Petro, dobře.
0: V práci nebo nejsiš v práci teďka teda?
2: Ne, já nemůžu ani pracovat.
0: No, nemůžeš, aha, dobře.
2: Já bych jako mohl, ale nikde mi nevezmou, no.
0: No takhle, aha, z nějakého důvodu jakého?
2: Nemocí to mám.
0: A dobře, takže jestli to je léčitelné, tak ať se to spraví třeba a jinak prosím tě, co si dáme zahrát a komu?
2: Třeba Tomáš Klus, stáváme o cestu.
0: Cesta je super, jo. Cesta Tomáše Kluse bude. Pro koho teda, prosím tě?
2: Pro tebe, Peťo.
0: Děkuju.
2: V sobotu oslavili 32. narozeniny.
0: Ano, bylo to super, děkujeme moc, no.
2: Ano.
0: Tvojí mamince. No.
2: Ano, Mirce, ano, Mirce. Do Jihlavy, do práce. A všem krokodiláku a krokodilačkám.
0: Děkuju a všem krásný večer i tobě a zdarec Dobroníne. Ahoj.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: Tak ať máte vždycky klíče a máte to otevřený, krokodýláci. A hity na psání. Krištofy s Tomášem Klusem dohrávají 4 minuty před 7:30 a pořád se to otvírá na čísle 603 103 103. Komu se to teďka otevřelo? Halo, dobrý večer.
1: Ahoj Peťulko, Péťa ze Žďáru.
0: Ahoj do Žďáru, nazdar Vysočino. Jak se tam máte? Máte, doufám, aspoň o 10 stupňů míň jak my tady.
1: No nevím, máme 34, no.
0: Jo, tak to není o 10, ale je to lepší. Tady no, je skoro 40. Péťo, jak se osvěžujete s Mírou, řekni?
1: No, Míra se osvěžuje v práci.
0: Práci, dobře mu tak, no a?
1: No, já jsem si dala vlažnou sprchu, že jo?
0: Ano, to si udělala moc dobře. A dáme si teď nějakou pěknou písničku. Chceš nějakou já, konkrétní, nebo to necháš na mě?
1: No, nechám to na tobě, jasný.
0: Dobrá, a pošleme to prosím tě Mírovi, ať se mu dobře finišuje v práci. Zdravím ho. No,
1: Mírovi, tobě, Jirkovi Vínerovi, Kovombou Milanům, Alex, Kometě, Zdrojovákům a všichni, co poslouchají.
0: Všem, co poslouchají a zvláště pokud to mají pracovně dneska, Alex je dneska v Lužicích společně s panem šéfem, tak pěkný večer, ať vám to tam pěkně odsépá, všichni jsou spokojení. A ty taky, Peťo, i s kočičkama, pěkný večer, pa, ahoj, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, čau.

0: napsání.
1: Krásný večer všem s krokodýlem a nejlépe bez zatmění srdce, bez zatmění nálady. Škoda, že nás Bonnie Tyler nedávno opustila kvůli zdravotním problémům, které měla v Portugalsku. Odpočívej v pokoji, byla si prostě boží a pro některé nezapomenutelná. A mimochodem, píše mě tady zrovna, rádi jsme i do Hodonína, respektive do Lužic, pro Alex od Péti ze Žďáru, a píše mě zrovna z Hodonína, že zažívá nějaké totální zatmění nálady náš oblíbenec a miláček Jaroušek Dobeš. Píše: ahoj Peťo, prosím písničku, pro mě jsem moc smutnej, i pro Lukáše do Třebíče, pro Davida, pro Ivetu, pro Alex, Leonu a pro posluchače do Hodonína, do Tišnova, do Brna i do Jihlavy. Děkuju, Jarda Doveš. Takže Jarouši, tady máš jednu veselou taneční safri duo, lelelele. Ať se to trošičku u tebe změní, semele, a ať je u tebe lepší nálada, ať je to veselé, jo? Pěkný večer do Hodonína, ahoj.

0: Lele, ať je to v Hodoníně, hlavně u Jardy veselé, anebo veselejší. Připravena další písnička, jdeme na telefon. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Blansko.
2: Dobrý večer do Blanska, kde je tam Petr?
1: Tady je Svaťa.
2: Svaťo, co budeme hrát z Blanska?
1: Budeme hrát písničku od Veroni.
2: Dobře, a komu to pošlem teda?
1: Pošleme to kamarádce Martě a Anetě a všem krokodilákům.
2: Dobře, všem krásný večer. A co vzkážem kamarádce Anetě ještě Svaťě z Blanska?
1: Kamarádce Anetě vzkážu, ať si užívá léta. Teď právě hlídá vnučku, tak ať si užívá vnučky, ať se má dobře.
2: Ano, krásné letní dny, mějte se úžasně. Papa Svati, ahoj.
1: Ahoj.

Super to šlape pro svačku do Blanska nejlepší kámošku Verona a Sandra, už slyšíte, se rozjíždí s písničkou, kterou objednává Zdeněk Vrbas a posíláme to ke svaté Aně jako vždycky všem záchranářům, taxikářům, pro MS Taxi, všechny posluchače Krokodýla a speciálně pro Milana Hubatku z Bastru na Kociánku. A prej i pro mě, tak já děkuju a Zdeně hrajeme Sandru. Pěkný večer všem, ahoj.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Tři čtvrtě na osm, krokodýláci písničky na přání Rádia Krokodýl. Sedím tady netuše, koukám na kalendář a mrká tam na mě Miluše. A hned nám píše Bajkero z Líšně. Prosím tě, Péťo, chtěl bych Petra Koláře pro mamku Milušku k dnešnímu svátku. Mamko, máme tě moc rádi.

0: Z lásky mamince k svátku dneska Milušce Kašíkové do Líšně od Sinátora, od Majka, taky od Krokodýla, pochopitelně i manžela Mirka. Takže Miluško, hezký večer sváteční, ať je pohoda v Líšni a jdeme po balíčku na finále písniček na přání Rádia Krokodýl.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ale mimochodem máme tady pozdrav až z Bulharska přes aplikaci Krokodýla. Mimochodem od Minovce. Péťo, moc pozdravujem z Bulharska, posloucháme celý den. Hlavně pro manželku, že ju moc miluju, nějakou pěknou písničku. Petr, Peťo, zdravíme Bulharsko. Jasný, krásnou dovolenou, krásný večer, super, super, super, čupr. A ještě mám tady jednu zprávu, čau Péťo, zdravím tě opět z práce. Už mám v sobotu jednu 24 za sebou, dneska druhou, ve středu třetí, ach jo. Tak posílám kometáckou hymnu Pepovi do Dobronína, tobě do studia, všem kometákům a krokodýlákům, ahoj mamka Mirka. Miri, tak ty jsi to psala úplně na začátku, vidím 19.02, už jsme mezi tím zahráli do Rosic, že jo, od Pavla pro jeho úžasnou ženu Pavlu, hymnu kometáckou. Takže jdeme teďka, je za 10.08, jdeme na poslední objednávku na telefon. Halo, dobrý večer, kdo je tam?
1: Je ti teplo, děvče? Teplo,
0: Ježiš, dědečku, je mě mrazíčku, dědečku, mrazíčku, hrozný teplo a zítra bude ještě větší. No.
1: Zdar, Peťane.
0: Zdar, zdar, je vidět, že ty zase nejedeš na kole, že by ses osvěžil, tak máš ropy, co?
1: No nejel jsem, hele, v pravý poledne jsem byl na kontrole cévního systému na CT vyšetření ve
0: fakultních
1: bovnících.
0: No, no a?
1: Ano, a když jsem šel tam, tak jsem nevěřil svým očím, ovocem. Já myslím, že jsou rakouské hranice, to jsou ceny šíleny. No, nebudu to
0: ovoce, aha, dobře.
1: Takže v tom případě písničku dáme v tom vedru, pošleme to Pepičkovi Vašákovi k udírně nebo Praďáku.
0: Ježiš, no dobře, ano. On platí strašný prachy za energie, mimochodem jsme spolu seděli to 14 dní, tak říkal, že to jsou strašný kačky, co on platí.
1: No,
0: protože on na jednom místě to musí vytápět a na jiném místě to musí chladit, jo? Takže bude trochu proti sobě. No, Pepičku, zdarej do kobylnic, no. Dále.
1: Dáme to Žánkovi Hlaváčkovi a jeho Janči, Brojovákům, zase aspoň ten bodík udělali, kluci, vysmátým Slavkovákům a pochopitelně Tajgrovcům z Kluba Utěchova. Nevím, jestli teda chodil ještě na gol, no. Takže vydržte v tom hicu, bude ještě hůř a dejte pořádnou chlazenou glgačku večer.
0: Jak říkáš, studený, nealkoholický, osvěžující a třeba klidně i dobrý čaj z ledničky. Děkujeme, Zdeněčku, pěkný večer a měj se, zdar jak svině.
1: Čau, Peťane, zdar jak svině.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Vaše letní rádio, pěkný podvečer, tu želáte cokoliv, no my pozdravíme taky na záchrannou službu přímo do Vyškova, kde posloucháte na 120,6 FM, tak Pepču a pro celý jeho tým.
0: Radio Krokodýl, největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 8. večerní z Krokodýla další hity Rihanna Only Girl. Budou Police. Dáme si taky Čenasky ráno. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekáme na jižní Moravě tropický den. Teploty budou až kolem 37 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Neobvyklou krádež řešili v pátek popoledně strážníci v Boskovicích. 28-letý muž podle městské policie naplnil v prodejně Albert nákupní koš zbožím a bez zaplacení s ním utekl. V obchodě přitom nechal své dvě malé děti. Strážníci ho po krátkém pronásledování dopadli u vlakového nádraží. Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic, při které v noci na sobotu zemřely 2 ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel 1 ze 3 zraněných. Znojmo po 2leté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Jste s Krokodýlem, přejeme pěkný podvečer. Za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký týden byl z jejich pohledu tady ve městě. Mezitím polis. Pěkný večer.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

trochu díl, doufám, že se vám dobře poslouchá. Já jsem Jirka, za okamžik Meghan Trainor nebo Bloodhound Gang. No a potom se podíváme také do ulic Brna, jak vás osvěžujeme.

Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Z Krokodýla i po deváté večerní letní hity Krokodýla. Dorazí houslová virtuózka Vanessa May Destiny. Českých hitů Kabáti. Už je to jsme Krokodýla, přejeme pěkný večer.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekáme na jižní Moravě tropický den. Teploty budou až kolem 37 stupňů Celsia. Víme, jak bude, jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Neobvyklou krádež řešili v pátek popoledni strážníci v Boskovicích. 28-letý muž podle městské policie naplnil v prodejně Albert nákupní koš zbožím a bez zaplacení s ním utekl. V obchodě přitom nechal své dvě malé děti. Strážníci ho po krátkém pronásledování dopadli u vlakového nádraží. Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic, při které v noci na sobotu zemřely 2 ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel 1 ze 3 zraněných. Znojmo po 2leté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru.
0: Přehled dnešních událostí

0: dneska s vámi, přejeme parádní podvečer, no a teď taky už kolega Jarek Hemala, hity do pelíčku.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Best.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Neobvyklou krádež řešili v pátek popoledni strážníci v Boskovicích. 28letý muž podle městské policie naplnil v prodejně Albert nákupní koš zbožím a bez zaplacení s ním utekl. V obchodě přitom nechal své dvě malé děti. Strážníci ho po krátkém pronásledování dopadli u vlakového nádraží. Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic, při které v noci na sobotu zemřely 2 ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel 1 ze 3 zraněných. Znojmo po 2leté práci představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému, který má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele či návštěvníky. Začít se má v historickém centru.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

it mine. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well.

Užíváte si ty krokodýla, což je dobře. Jarek přeje hezký poslech. Do Znojma budeme zdravit. Znojma okolí nás ladě poslouchá na 96,2 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a stále s námi užívejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Krokodýl má pro vás skvělou aplikaci, tak co už máte? Naši apku stáhli jste. Možná, pokud ještě jste nestáhli, tak vyhrajete dárky, které vám nabízíme za stažení. Takže mrkněte na www.krokodýl.cz, tam se dozvíte podrobné info. Ode mě teď další skvělé hity. Hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Ode dneška do pátku bude zavřený 50-metrový a relaxační bazén i wellness v Brně za Lužánkami. Je to kvůli výměně zastaralého oběhového čerpadla. Od 6. do 19. srpna bude zavřené taky lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Odstávka čeká v létě i Kohoutovický akvapark od 17. srpna do 20. září. Nedostatek místa pro tréninky i soutěžní utkání sportovců by v budoucnu mohla ve Vyškově vyřešit nová sportovní hala, na kterou vzniká studie. Nová hala nabídne herní plochu o velikosti 46x26 metrů, šatny pro sportovce nebo tribuny pro diváky. Řidiče na silnici mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna čekají i nadále dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přestavbou křižovatky u Velešovic, kde vznikají nové připojovací a odbočovací pruhy. Hotovo by mělo být podle plánu v září.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré si pomáhat.

Krokodýl má pro vás prachy, prachy přímo do ruky. Hned zítra v úterý po ránu budou připravené pro vás ve vysílání prachy a možná právě vám padne náš krokodýlí bank v soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. Ode mě teď ale skvělé hity, ty si vychutnejte, krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. To all the people, all the...

Nám se blíží půlnoc, mnozí z vás stále ještě v práci, doufám, že to zvládáte na pohodu. Při pondělku v noci vám přejeme krásný poslech, ať si to vychutnáváte.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Da Vinci, Beethoven nebo Chaps vlnou a samozřejmě spoustu dalších, tak budou možná vypadat nebo bude vypadat eurobankovka. Ano, Marie Curie, Ludwig van Beethoven nebo pestrobarevný ledňáček v krajině evropských řek. Takové motivy se mohou objevit na nových eurobankovkách. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů a o jejich podobě nechá promluvit i veřejnost. Svého favorita si mohou samozřejmě vybrat i lidé tady u nás, třeba i vy na jeho Moravě. Tak vybírejte, koukněte, zahlasujte. Hlasuje se až do 21. září a třeba podle vás pak bude právě ta eurobankovka nová. Teď ale budou na krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Na skvělý úspěch lékařů v Břeclavi koukneme právě teď ve vysílání Krokodýla v Břeclavi a okolí nás sladíte na 99,1 FM. No a náročný zákrok tam za sebou mají lékaři právě z nemocnice v Břeclavi. Během jediné operace nahradili pacientovi oba kolenní klouby. Zákrok ale není vhodný pro každého, navíc vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. A tak ti si zaslouží rozhodně náš dík a další hit u nás na Krokodýl. Břeclav, zdravíme na 99,1 FM. Krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.